víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
1: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.

빠진 별 내 우주의 놈 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Obchodní centrum Chomutovka slaví 16. narozeniny. Slavte s námi, vyzkoušejte své fyzické dovednosti, prověřte logické myšlení a užijte si soutěže plné napětí v naší zážitkové zóně. Těšíme se na vás v pátek 18. září od 13 do 18 hodin v Chomutovce. OC Chomutovka, slavte s námi.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: firmanazážitky.cz.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: tváří jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
1: Tiskne, kopíruje, skenuje.
0: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
1: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
2: Tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
5: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Prezident Petr Pavel se dnes na Pražském hradě sejde s premiérem Andrejem Babišem. Jednat budou především o zahraniční politice a aktuálních tématech. Řešit mají také cestu prezidenta na valné shromáždění OSN v New Yorku, kam zamíří za týden. Ještě před schůzkou se oba zúčastní vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory. Vláda dnes projedná rozšíření počtu zdravotníků, kteří mohou očkovat dospělé. Nově by vakcíny mohli podávat například zubaři nebo lékárníci. Ministři se budou zabývat také zvýšením věkové hranice pro nákup kratomu z 18 na 21 let. Lídři vládních stran budou řešit i návrh státního rozpočtu, který má kabinet schvalovat za týden. Kvůli rozsáhlému požáru na chorvatském ostrově Brač muselo být evakuováno přes 230 lidí. Oheň zasáhl asi 3500 hektarů lesa a křovin a kvůli silnému větru ohrožoval i domy. S plameny bojuje přes 220 hasičů a 4 hasící letadla. Dva lidé utrpěli lehká zranění, situace se ale během rána výrazně zlepšila. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Litoměřičtí zastupitelé schválili smlouvu o společném postupu s Ústeckým krajem při přípravě a zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele multifunkční haly u gymnázia. Litoměřice se mají zavázat zaplatit zhruba 115 milionů korun. Případná dotace by ale stavbu zlevnila. Celkem má stavba vyjít na téměř 300 milionů korun. Nová sportovní hala by měla sloužit studentům gymnázia, dále vedlejší základní škole, ale i místním sportovním klubům a veřejnosti. Na severu Čech dnes čekáme zataženo až oblačno s občasným deštěm, během dne se ale bude vyjasňovat, teploty 18 až 22 stupňů.
4: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
5: Vstal si, dokázal jsi to, jsi šampion.
0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
6: Snídaně šampionů.
5: No, nazdar.
7: Tak ahoj, tak ahoj.
5: Ahoj, hezký ráno, je tady David, čau Dave.
8: Ahoj, dobré ráno.
5: Čau Jasmin.
7: Čau Michale.
5: Čau, já jsem se trošku bál, kdo začne, protože kdybyste nás viděli, my jsme tady třeba tak 5 vteřin před začátkem všichni zívali, já si říkám, no tak, tak kdo pecka. začne. Tak jsme rádi, že jste tady, startuje pondělní snídaní šampionů, jsou 2 minuty po 6, no a začínáme muzikou, samozřejmě Imagine Dragons, tak hezké ráno.
0: Hit

0: Pět minut po šesté ladíte Hit Radio. Dobré ránko.
1: Dobré ránko.
0: Dobré ránko. Co mě ráno překvapilo, že je venku docela teplo, nepřijde vám?
1: Teplo? Tak mě teda vůbec nepřišlo teplo.
0: No mi ukazovalo auto 16 stupňů a na to, že já jsem se vracel, kde to bylo? Ze soboty na neděli, v neděli ráno jsem se vracel z jižních Čech a bylo tam člověče, mi to ukazovalo asi o půl třetí ráno 8 stupňů. Říkám, už je to tady. Takže mi to velice překvapilo, že dneska ráno tady u nás je 16 stupňů a teda jako na tričko, no.
1: Je to už jako chladnější samozřejmě, ale pořád oproti tomu, co jsi říkal v těch jižních Čechách, tak je to vlastně dost super.
0: A to bylo v noci teda.
1: Jo. No.
0: To bylo v noci. No ale podzim je tady, nicméně taky u vás tak krásně pršelo dneska v noci.
2: Já jsem spal, takže já nevím.
0: No já jsem se budil, no, to jsme tady spolu probírali, to možná pak jako někdy jindy, mi se zdál člověče, fakt jako noční můra, zlej sen, co jsem jako, doteď se ho bojím teda, jo, ale to už kombinujeme víc věcí dohromady, tak by nás zajímalo, takhle po ránu, ať to je nenáročný, za chvíli začíná minuta šampionů, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a zeptáme se na to, Jasmin.
1: Zeptáme se na to.
0: Tak se zeptej.
1: No kolik je u vás stupňů dneska?
0: No, takhle jednoduchý to bude. Nechcem po vás žádný dlouhý zprávy, klidně tam napište jenom číslo a můžete nás třeba i pozdravit. Tak napište to na 777-937-777 a vrátíme se k tomu. Teď muzika. Co je?
1: No, hodně pomalej rozjezd.
0: No, tak... Ještě jste nám třeba mohli napsat, kolik byste dali dnešnímu ránu? Od jedničky do pětky. Tak čekáme na vaše zprávy. Hezké ráno, zítra, adio.

0: Tohle je Hit Radio. Taky David Guetta a Sia Flames. Krásné ráno. 10 minut po 6. Tak nečekali jsme, nebo takhle. Jsme moc rádi, že jste nás tohle nechali. A pokud jste se přidali až teď, tak se musíme přiznat, my jsme se vás ptali, kolik je u vás stupňů. Až takhle jako jednoduše pijánko jsme si řekli, že to pondělí začneme.
1: Ale tak čeká nás minuta šampionů, ta by měla být taková svižná, rychlá, jo.
0: No,
1: tak...
0: počkej, ale mně přijde, že tolik zpráv nikdy nepřišlo. Jo? Ani minulý týden, co jsme tady rozdávali mysli, tak dneska všichni se chtěli pochlubit, jak u nich je. No tak zkusme to nacpat do té minuty šampionů, startuje teď.
1: Martina Praha z 14 stupňů.
0: Lucka Liberec 14 a mokro.
1: Zlatě Zlín 13.
0: Lenka Ostrava 13.
1: Adela Náměštsko 14 a půl a déšť.
0: Lucka Tachov 12.
1: Libor Trhové Sviny 16 a půl, PS zrušil by pondělky.
0: Uh-huh. Olča Karlovarsko 11.
1: Stáňa Hrejkovice prší u nich celou noc a je 7 stupňů.
0: Katka Krnov zataženo a 13 stupňů.
1: Denis D 11, 13 stupňů.
0: Marcela Liberec 15 stupňů, což je ještě krásný.
1: Blanka Jindřichův Hradec 14.
0: Marila Žďár nad Sázavou, u nás máme krásných 15 stupňů.
1: Romča z Chebu 12.
0: Míša Třebíč 16 stupňů, celkem teplo, moc ráda vás zase po víkendu slyším.
1: Lenka Budějovice je krásně 12 stupňů a to vedro prej stačilo.
2: Mně se nejvíc líbila ta zpráva o tom, že by zrušili pondělí, ale my vlastně dneska nic nerozdáváme,
1: že jo? To chci říct, že dneska se ti může
0: Počkej,
1: líbit, co chce.
0: Jak nic nerozdáváme. Máme tady písničku.
1: No je, je.
0: Linkin Park, úplně zadáčo pro vás všechny. Hezké ráno, chvíli přečtvrt na 7.

0: Ráno zítra je 6:45, 2 minuty k tomu, tohle je Mark Embr. No a nový týden by se měl otevírat dobrou zprávou. Tak máme tady parádní informaci, že nevědomý plavec David Kratochvíl se pozor po páté stal mistrem Evropy a udělal taky světový rekord. On zaplaval 50 volným způsobem za 25,84 sekund. To je strašně rychle.
1: To je rychle.
2: Za prvý je to rychlý, za druhý je neuvěřitelný to, jakou musí mít v té vodě člověk orientaci, když nevidí. A no ještě jasně. Se stane nejrychlejším člověkem. To je neskutečná
0: práce.
2: To je
0: geniální, no. Takže pokud se takhle ráno probouzíte a vstává a nadáváte na budík, tak si zkuste vzpomenout na tohle kluka, který v bazénu nevidí, ale válcuje úplně celou Evropu. Tak dobrých zpráv není nikdy dost. Za malou chvíli přihodí David další, bude ranní update, o 6:30 a my přidáme další muziku. Rudimental a LR, Waiting All Night, hezké ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz
4: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz
5: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
6: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Jsem hrdina, jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej, ochotnej,
11: mňam, mňam, mňam. Haló, haló. Blíží se Mariánská pouť v Mariánských Hradčicích. Už 19. září. Dobové stánky, dobová řemesla a hudba, rytířské turnaje, kejklíři, šermíři a spousta atraktivních her pro děti. A samozřejmě pouťové atrakce a projížďky na koních. Přijeďte do Mariánských Hradčic v sobotu 19. září.
12: Usnula?
13: Asi jo.
12: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
13: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
12: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
14: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
15: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
16: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
17: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší-nábytek.cz
1: Slyšeli jste? 15 modelů Ford na jednom místě a většina připravená k jízdě. Ford Demo dny již 19. a 20. září od 10 do 17 hodin v Auto Garáž. Rezervujte si testovací jízdu na čísle 702 102 102. Ford Auto Garáž Bohušovice.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na dálnici D5 na 14,5 kilometru směrem na Rozvadov. Se střetlo osobní auto s nákladním, počítejte se zdržením. No a v Ústí nad Labem v Jateční ulici u křižovatky s Textilní havarovala dvě osobní auta. Dejte tam pozor.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio.

0: Dobré ráno z Hitrády a tohle jsou Činasky. Dobré ráno. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Korunovační klenoty dnes po roce znovu opustí svou komoru ve svatovícké katedrále. Sedm klíčníků vyzvedne svatováclavskou korunu, žezlo a jablko. Od soboty si je pak bude moct ve vladislavském sále prohlédnout veřejnost. Americké basketbalistky po páté za sebou ovládly mistrovství světa. Ve finále porazili Francii 97-79 a získali už 12. titul v historii. Francouzky si i přes porážku připsali svůj nejlepší výsledek na světovém šampionátu. V Česku dnes začíná 10. ročník akce Pěšky do školy. Má motivovat děti k většímu pohybu a omezit jejich každodenní dovážení autem. Letos se do akce přihlásilo zhruba 550 škol.
3: Já jsem měla základku asi 400 metrů od baráku, takže já jsem pěšky chodila, ale jinak si to nedovedu vlastně moc představit.
2: Ty jsi vlastně podporovala tuhle akci before it was cool, jak se říká.
0: Jasně, no, tak mně přijde, že dřív se chodilo do školy přes les a přes vlky a dneska tě doveze SUVčko až k lavici. Ale pozor, mě vyprávěli rodiče, máma to nezapomenu, aby se dostala do školy tenkrát, tak to znělo jako vyprávění z nějakého příběhu, že to byl boj o přežití.
2: Mně se líbí, jak jsi všechny tyhle ty děti odsoudil a ještě máš teplou zadnici, jak jsi vyhřejval tu koženou zadačku v autě.
0: Ale to je jedno. DJ Bobo, Everybody, tohle je srdcovka, kterou vám posíláme my tři, my jsme Michal, Jasmina, David. No a další srdcovky vám nachystá Jirka Belnář mezi 12. a 13. A jako tradičně jednu z nich můžete vybrat vy. No, už jsem ticho. Tady to máte, Everybody, hezké ráno.

0: Hit Radio, Hity a Ray Dalton a už za 40 minut.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak vlastně za 30 minut. Jak mi ty počty nejdou takhle po ránu. Za 30 minut a něco málo k tomu bude 70, no a my vám opět povezeme peníze. Budeme zvonit na náš virtuální zvonek tady v éteru a vaším úkolem, kdo jste zaregistrovaní, bude se jít podívat ven, anebo aspoň vykouknout z okna, jestli neuvidíte naši hlídku.
2: Budete mít 30 vteřin na to, abyste se s naší hlídkou pozdravili a případně prostě si ty věci předali. Ale pozor, protože v pátek nikdo nevyhrál, tak dneska my přidáváme tisícovku a to znamená, že dneska hrajete o 6 tisíc korun.
0: 6 táců by bylo velice příjemný takhle při pondělku, tak vám držíme palce, kdo jste zaregistrovaní, rozhodně buďte okolo 7 hodin 10 minut u rádia.
2: A připomínáme, že poslední den soutěže, což je 25. září.
0: Což je příští pátek, někdo z vás vyhraje 50 tisíc korun. Registrace a detaily do soutěže na webu hitradio.cz a jak bylo řečeno, v 70 zhodíme 6 tisíc pro vás nachystáno a samozřejmě nachystaná i další muzika. Za chvíli třeba tohle We Found Love. Hezké ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
6: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
7: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
6: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
8: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
9: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Moderní internet www.starnet.cz.
13: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den smyslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
14: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
15: Vinylovou? A bude sama hrát?
14: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
16: Experto Family. Od V podlahy.
17: Franto!
16: Co pa všechno se dá sušit?
17: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
16: A tvůj bůček?
17: Ten už nestihneš.
18: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
19: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
20: Nákupy v online shop CZ.
21: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
20: www.onlineshop.cz.
22: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Na Písecku na výjezdu z Kluků na Chrastiny srazilo osobní auto Divočáka, dejte pozor. No a na trase z Písku na Tábor za Opařany srazilo osobní auto Zvěř, dejte pozor. A ještě Liberec ve Valčteňské ulici bourala dvě osobní auta.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: takhle vám hraje pondělní Hit Radio. Dáváte si snídení šampionů 6.52. Michal, Jasmin a David, to jsme my tři. Hezké ranko.
1: Lady Gaga, ta umí překvapit, jo. Ať už novým albem, outfitem nebo nějakou novou rolí ve filmu, ale teďka taky kočárkem, protože možná máme na světě Baby Gagu, jo. Objevila se s partnerem, kočárkem a miminkem na veřejnosti, což je samozřejmě velice zvláštní, asi by jinak nebylo, ale nikdo ji neviděl s nějakým těhotenským bříškem. Vlastně celou dobu nic a najednou bum, dítě na světě.
0: No mně to přijde taky takový celý zvláštní, já to viděl o víkendu, ty fotky. Davide, ty jsi z toho všimnul nebo vůbec?
2: Ne.
1: A ani žádný jako oznámení, nic? Většinou máš toho plný internet a nějaký titulky v magazínech, teďka nic? Prostě nic?
0: Tak prostě nepatří mezi ty matky, který hnedka dají na Instagram a na Facebook fotku z porodnice, že jako dítě přisátý na prsu, jo. Má to, prostě jinak Lady Gaga, ale jestli říkám si, jestli to nemá půjčený třeba.
1: Jo, půjčený.
0: Jestli to není půjčený. A co bude první slovo na toho dítěte? Nebude to třeba náhodou paparazzi?
3: Gaga. Gaga.
0: Gaga. Myslím, bude říkat Gaga. Napít Gaga.
1: Hele, ale tohle si dejme, to miluju ten song.
0: Taky mě to připomíná, možná na to máte taky nějaký vzpomínky. Když jsme chodili na střední čověče večer do, to bylo ve Dvoře Králové, byl bar, jmenovalo se to, myslím, to Skále nebo tak nějak, a my jsme tam chodili prostě se jako učit. Jo, a tohle tam hrálo v MTV tenkrát na televizi a já si říkám, to je strašně dobrý song, no. Škoda, že už jste třeba tak 1000 let, jako jo.
1: Taky jsem to poslouchala, ale byla jsem na základce, no.
0: No jasně, no. Tak my jsme o trošku starší tady s Davem, že jo. Tak pojďme na to, Lady Gaga, Paparazzi. Škoda, že to nehráme, co? Moc. Tak se to dáme teďka na Hit Radio 6.54. Dobré ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
1: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
1: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
4: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
5: Gap. Individual style for every generation.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vládní regulace podle analytiků nemusí zastavit další zdražování pohonných hmot. Pokud by stát zasáhl, nejlepším řešením by podle nich bylo dočasné snížení spotřební daně. Hlavním problémem jsou nyní vysoké marže rafinérií kvůli nedostatečným kapacitám na trhu. Nafta by při pokračujícím růstu cen mohla brzy zdražit až na 50 korun za litr. Letošní sezóna v jihomoravských palírnách je kvůli suchu mimořádně slabá. Například Berunky letos do jedné spálenic přivezli jen 2 lidé, běžně jich bývá kolem 80. Málo je také švestek, jablek a hrušek a plody jsou kvůli nedostatku vody menší. Z menšího množství ovoce tak letos bude i výrazně méně pálenky. Americký prezident Donald Trump plánuje zrušit 15% clo na irskou whisky. Oznámil to při golfovém turnaji v Irsku s tím, že ho kvůli tomu všichni otravovali. Cla na irskou whisky zavedl v rámci obchodních opatření proti Evropské unii. Trump zatím neupřesnil, kdy přesně budou zrušena. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Město Chomutov bude další polopodzemní kontejnery. Kontejnery na odpad budou postupně mizet pod zem i v dalších částech města. První výkopové práce už začaly ve Vilové a Gutenbergově ulici. Nové stanoviště vznikne také v Čechově a Meissnerově. Na Štefánikově náměstí se naopak hledá jiné řešení kvůli trase vodovodu. S novými stanovišti se počítá i s ohledem na lidi se zdravotním omezením. Kolem kontejnerů bude bezbariérová dlažba. Na Ústecku dnes čekáme zataženo až oblačeno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během dne se bude vyjasňovat a teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
4: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: My vám stále přejeme hezké ránko.
6: Krásný pondělí.
7: Snídaní šampionů.
6: Za chvíli bude opět celá Česká republika otevírat dveře a čekat na naší hlídku, protože už 70 jednomu z vás rozdáme přímo před vaším bytem nebo domem 6000 korun.
5: 6000 korun, jenom za to, že vylezete ven a potkáte se s někým od nás z Hit Rádia. No tak za 10 minut, za necelých 10 minut zvoníme, teď posíláme další hity. Tohle je Black Eyed Peas a my vám přejeme krásné pondělí.
0: Hit Rádio na

0: Tohle jsou hity a Benson Boone 709. It's beautiful things that
1: I've got. Dopak to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Je to zase tady, celá Česká republika otevírá dveře a čeká na naší hlídku.
0: Dneska můžete vyhrát 6 000 korun v hotovosti, protože v pátek nám nikdo neotevřel, nikdo nevyhrál. A my tak k té páteční výhře přidali 1 000 navíc, takže 6 000 korun. No a kdo jste se ještě neregistroval do soutěže, kdo pak to zvoní, tak můžete tak udělat na webu hitradio.cz. Nicméně teď to bude pozdě. Teď už někde stojí naše hlídka. Zdravím Filipa Bartka, hezké ráno, Filo.
3: Nazdar, dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Nazdar, dobré ráno. Tak neříkej nám hlavně, kde jste, řekni nám, jak to tam v té ulici, nebo kde jste, jak to tam vypadá, je tam živo, je tam mrtvo?
3: Hej, normálně já už jsem tady asi 20 minut a ani noha, ale jako vážně ani noha.
2: No tak
3: ani
2: všichni čekají neprojelo. Doma určitě, že jo, kdyby náhodou.
0: A nekouká na vás třeba někdo z okna, nevšimli jste si, že by se tam hejbala záclona?
3: Ne, já jsem si všimnul, že mají otevřená okna, takže teď nás možná už jako slyší, když se spolu bavíme, ale je otázka, jestli vyběhnou, protože ten terén, který by museli absolvovat, je hodně dlouhý.
2: Otázka je, jestli vyběhnou a jestli to zvládnou případně do těch 30 sekund, který na to mají.
0: Tak nebudeme to prodlužovat, jdeme zvonit, zvoníme teď. A startuje limit 30 vteřin, tak pojďte se podívat, vy kdo jste registrovaní, jestli venku nepotkáte Filipa Bartka s 6 000 korunami nad hlavou.
3: A přesně mám je nad hlavou, přesně takhle mávám. Je tady přiotevřená branka, ale pořád ještě jako se nikdo neukazuje.
0: Posledních 12 vteřin.
2: Ne.
3: Projel traktor.
0: Tak ať tě nevezme ty prachy, prosím tě.
3: No, schováme, schováme.
2: Pojďte ven rychle, už to
3: nikdo hoří. Nejde.
0: Nic, jo.
3: Ne, ale branka je pořád přiotevřená.
0: No teď už to je jedno. Takže to zase nevyšlo. Tak Filipe, my ti děkujeme, i tvé kolegyně, která je s tebou, která to tam celé točila, že jste vyrazili. Můžeme prozradit, že jsme byli v okrese Zlín dneska ráno, je tak?
3: Jo, a můžu říct, že to bylo směrem na přístaviště.
0: Na přístaviště. Mm-hmm. Můžeme říct, že to byly napajedla.
3: Jo, tak jo.
0: No tak, Filipe, my vám moc děkujeme, že jste vstali, že jste s námi byli ve vysílání. Myslím, že se do konce soutěže ještě uslyšíme a přejeme vám teda hezké ráno.
3: No prosím tě, já musím říct, že mě budil už 4.20 syn, abych nezaspal.
0: 4.20, tak jaký to je takhle vstávat, takhle
3: vidět? No, on chodí na hokej, my jsme na to zvyklí, ale on se mnou třepal, abych to stíhal do těch napajedel.
0: Takže mu vlastně můžeme poděkovat, že jste tam byli, akorát to teda bylo dneska bez výhry, no, nedá se nic dělat. Filipe, mějte se krásně, hezký ráno, ahoj.
3: Hezký ráno, čau.
2: Ahoj. Připomínáme, že teda tím, že dneska nikdo nevyhrál, tak zítra můžete soutěžit o 7 000 korun.
0: Wow, registrace a detaily na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: si. Takhle vám hraje pondělní Hit Radio, dáváte si snídaní šampionů v 7 hodin 20 minut Lady Gaga a Bruno Mars.
1: My jsme teďka celý překvapený a chceme moc poděkovat, protože nám do studia dorazil nečekaný balíček. A musím říct, že takový zásilky máme rádi. Je to rovnou celý plato nových jogurtů Olma Greek, řecký jogurt, takový, vypadá, že je fakt jako hezký, hustej. Máme tady spoustu příchutí.
0: No, já jsem si to vysněl, já si, podle mě někdo z Olmy slyšel, protože já jsem tady několik týdnů zpátky říkal, že bych vlastně si přál, když jsme snídaně šampionu, že bych si přál jako dodávku nějakého dobrého jako jídla, jo? Tak to tady mám před sebou, prosím pěkně. Olma Greek, řecký jogurt bohatý na bílkoviny, jablko, hruška s premium Olma mléka vyrobený v České republice. Mm-hmm.
1: Já jsem viděla, že to není jenom jablko, hruška, tenhle konkrétní, jo, ale je jich tam teda dost. A
0: takhle, musíme se o tom ještě bavit, nebo si ho můžu už odevřít? Tak počkejte.
1: No jo.
0: Tak jo, ale já tam najdu tu hrušku úplně ve spole. Hele, je to tam, počkej, tam toho je.
1: Hmm. Tak já si jdu taky, ale otevřít, tohle mi nedělejte. A nebojte, pro vás tady taky něco máme. A to 7 000 korun, který zítra někomu z vás, kdo jste se registroval do soutěže, kdo pak to zvoní, dovezeme.
0: Protože pokud jste se přidali až teď, tak nevíte, že jsme před 10 minutama zvonili a že nám nikdo neotevřel. Tak kdyby vás zajímaly další detaily k soutěži a chtěli byste zkusit zítra vyhrát 7 000 korun v 7:10, registraci najdete na webu hitradio.cz.
1: Jsi plný jogurtu,
0: no já se na to vždy zbíhaj sliny. A to není placená reklama. Voidemun, Shut Up and Dance za malou chvíli, taky aktuální doprava. A my budeme soutěžit i za chvíli, protože bude tady rychlá pětka. A pozor, soutěžíme o vstupenky na koncert
1: Pussycat Dolls.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 3:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
4: Trenírkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Přijď si to s námi užít na Hippodrom Most. Sobotu 19. září od 13.30 tě zveme na již 6. tradiční dostihový den. Jedinečná atmosféra, napětí na dráze, program pro děti, zábava pro celou rodinu a stánkový prodej plný dobrot. Ať fandíš dostihům, nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli, tady budeš správně. Hippodrom Most, sobota 19. září od 13.30. Těšíme se na tebe!
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás 3 krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
13: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
14: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně na dálnici D3 na 69. kilometru ve směru na České Budějovice, stojí na krajnici odstavené osobní auto. No a na D6 na 158. kilometru směrem na Cheb stojí porouchané nákladní auto. Dbejte zvýšené opatrnosti, raději to moc nehoňte.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu, Walk the Moon, Shut Up and Dance, 7.30. Pojďme na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Ceny nafty ve Spojených státech vystoupaly na nový rekord. Galon stojí v průměru přes 6 dolarů, tedy více než 33 korun za litr. Za prudkým zdražováním stojí především narušené dodávky energií.

0: Vědci poprvé objevili sérii stop dospělého Tyrannosaura rexe. Nález pochází ze severní Dakoty a tvoří ho několik otisků, které zachycují pohyb dinosaura. Dosud vědci znali především jednotlivé stopy tohoto slavného predátora. Ženy podle vztahových expertů často touží hlavně po drobných projevech pozornosti, ocení třeba nečekané gesto, společně strávený čas nebo to, když si partner pamatuje důležité maličkosti.
1: No, pánové, tak co jste udělali naposledy hezkýho pro svou milou? Nějakou maličkost nečekanou, co
2: překvapila? My jsme jeli na prodloužený víkend do Rakous, bylo to takový překvapení.
0: To už říkáš maličkost.
2: Ukaž se ty, dejme.
0: Tak na to nemám co říct, no. Ale my takovýhle maličkosti neděláme.
2: A jakou maličkost tobě udělal tvůj Kuba, co Jasmin?
1: On mě furt nějak překvapuje, to máme vzájemný, že takový, jak v popelce, co ti cvrnkne cestou do nosu, vidí, že prostě ten druhý má něco rád, tak mu to
0: jasně,
1: jako
0: furt něco, ale najednou si na nic zapomeneš, že jo?
2: Jasně, takový máme i reči, no. Ale vy můžete vaši polovičku vzít třeba na parádní koncert. Příští středu jsou tady The Pussycat Dolls v pražské O2 aréně a v rychlé 500 celý tento týden budete soutěžit o dvě vstupenky, tak pokud byste chtěli vyrazit na tenhle koncert, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.
3: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Tohle je Pokáč na Hit Rádiu Solitér. Pět minut po půl osmé, hezké ráno.
1: Rychlá pětka.
0: Je tu rychlá pětka, jak jsme slíbili, tak celý tento týden budete soutěžit o dva lístky na koncert The Pussycat Dolls, které zaspívají 23. září v pražské O2 Areně. To je příští týden.
2: Vrací se sem po dlouhých letech, takže se moc těšíme, milujeme jejich songy, myslím si, že všichni.
0: No a kdo možná vyrazí, bude Kristýna z Ťocléře. Krásné ráno.
3: Ahoj.
0: Ahoj, zdravíme na východ Čech. Tak Kristýnko, co ty a Pussycat Dolls?
3: No, bylo by to super.
0: No tak dělí tě od toho už jenom pět otázek a dva lístky budou tvé, tak jdeme na to.
3: Tak jo.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
2: Kolik nohou mají dohromady dva psy?
3: Osm.
2: Ano.
0: Ano.
1: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje hlavní město Velké Británie?
3: Londýn.
0: Ano.
1: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
2: Jak se říká samci od ovce?
3: Beran.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Kristýnko, budeš vědět, kolik týdnů mívá jeden měsíc?
3: Čtyři.
0: A poslední, pátá otázka.
2: Jaké zvíře je anglicky ukryto v názvu právě Pussycat Dolls?
3: Kočka.
0: Kristýnko, dva lístky na koncert Pussycat Dolls příští středu. Je to tvoje. Prosím tě, už máš nějaký nápad, koho vezmeš sebou, nějakou kamarádu?
3: No, přítele, přítele.
4: Přítele, to bude dobrý.
0: Tak to čumem. Šel bych taky. Možná se tam potkáme. Tak Kristýnko, dva lístky posíláme, moc si touži a přejeme hezký pondělí. Ahoj.
3: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj. Další lístky pro vás budeme mít celý tento týden až do pátku v rychlé pětce. Tak pojďme si ty Pussycat Dolls taky zahrát.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu. What it do, baby boy?

0: 7.41, Hit Radio a Pussycat Dolls, krásné ranko.
1: Asi všichni známe Happy Meal z Mekáče, známe ho spíš jako jídlo pro děti, ale máme tady story s asi nejdospělejším Happy Mealem v historii, protože jedna paní v Americe, nutno podotknout, v něm našla, no marihuanu.
0: Marihuanu v tom našla. Tak jako, vlastně si říkám, že to jakoby dostálo svýmu názvu, že jo? Happy Meal.
1: V čem jiným to najít, že?
0: Dokonalý. Takhle, tak to jen tak, jako ve zkratce. Nicméně pro vás máme taky Happy Meal, hudební Happy Meal. Tohle vás udělá šťastný za malou chvíli. Kamrat, Be Mine, taky B.O.B. Hayley Williams, no a mrknem i na aktuální dopravu, ať víte, jak to frčí, tak hezký ránko.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
3: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Plánujete ples, večírek, narozeniny, svatbu, konferenci, školení, kurzy a tak dále? Jsme tu pro vás. Naše úžasné moderní prostory plné technologií jsou za babku.
6: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
7: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Září jeden naplno, soutěžte o tiskárnu.
15: Tiskne, kopíruje, skenuje.
14: A školu. práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
15: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
16: Tisku levně CZ.
17: Náplně hned.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Na průtahu Rychnova nad Kněžnou Vyráskově ulici havarovala dvě osobní auta a vozovka je průjezdná jedním pruhem, zdržíte se v koloně. No a na Chomutovsku mezi Kadaní a Roklí narazilo osobní auto do dopravního značení. Projedete Kyvadlově.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: B.O.B. Hayley Williams, 7.53, posloucháte Hit Radio Snídení šampionů. Jennifer Lawrence léta odolávala sociálním sítím až do tohohle víkendu. Ona si založila Instagram, prosím vás. A co je teda zajímavé, že za 3 dny nazbírala 6,3 milionu sledujících.
1: Já se tomu moc nedivím, protože já osobně jsem na tenhle ten moment čekala. Mám jí strašně ráda. Ona je taková, jako kromě toho, že je výborná herečka, tak je takovej Yoda a navíc je strašně vtipná. Miluju rozhovory s ní, protože si umí udělat srandu ze sebe sama a je prostě výborná.
2: Ještě bychom neměli zapomenout na to, že výborně vypadá.
1: No, to jo.
0: Jasně, no, ale co mě teda baví, že ona tam střelila video, má tam jedno jediný video, ve kterém říká, respektive všem pohrozila, že jakmile se u ní na profilu objeví nějaký negativní komentář, hate, jak se říká v dnešní době, takže ten Instagram maže. No a já jsem si to teda tady odevřel, pořád ten Instagram má a projíždím tady komentáře, tak samozřejmě se tady teďka začaly mezi sebou dohadovat jako 2 skupiny lidí. Jo. Ty první, který jako tady píšou, oh my god, a velkám a budu vás chránit před špatnými komentáři tady v angličtině a tohle všechno. A já si říkám, že bychom to zkusili, takže já jí píšu, ahoj Jennifer, neumíš vařit.
1: Neumíš vařit,
0: Neumíš vařit.
1: Takhle, já si myslím, že z její strany...
3: Už ho nemá.
1: Samozřejmě satyra, ale myslím si, že těch hejtrů moc nebude až tady na Michala, protože je opravdu výborná ženská.
0: Takže jsem Gargamel.
1: Ano.
0: Tak kdybyste chtěli Jennifer sledovat, je tam jako... Jo, ona už tam fakt není. Je tam jako J-L-A-2-T-V. J-Lo. Teď Nico Santos na Hit Radio, Ray of Light, 7.55, hezké ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Štěpánko Zub zdraví Litoměřice.
4: A Krhut se přidává, hoj.
3: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
4: Přeježděný vztah 3.11.
3: Lístky najdete na ticketportal.cz.
4: Tak googli, kupuj a přijď.
5: Dělej si, co chceš, víš si přijmout, jen si duši nepořeš.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Čeští ovocnáři letos kvůli počasí hlásí obrovské ztráty. Jarní mrazy a následné sucho způsobily, že úroda bude oproti průměru zhruba poloviční. Jen škody v ovocných sadech zatím dosahují více než 1 miliardy korun. Například čvestek a višní se letos urodila jen třetina běžného množství. Nový týden přinese do Česka převážně slunečné počasí s teplotami nad 20 stupňů. V úterý může být místy až 25, ráno se ale objeví mlhy. Ve středu dorazí studená fronta s deštěm, přeháňkami a místy i bouřkami. Po ochlazení se směrem k víkendu znovu vyjasní a teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Muž na Bruntálsku zemřel po bodnutí vosou nebo sršněm. V těžkopřístupném lesním terénu dostal silnou alergickou reakci a selhal mu krevní oběh. Ani přes okamžitou resuscitaci se ho nepodařilo zachránit. Záchranáři přitom jen během soboty v kraji zasahovali u dalších 6 lidí po bodnutí hmyzem. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Litoměřičtí zastupitelé schválili smlouvu o společném postupu s Ústeckým krajem při přípravě a zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele multifunkční haly u gymnázia. Litoměřice se mají zavázat zaplatit zhruba 115 milionů korun. Případná dotace by ale stavbu zlevnila. Celkem má stavba vyjít na téměř 300 milionů korun. Nová sportovní hala by měla sloužit studentům gymnázia, dále vedlejší základní škole, ale i místním sportovním klubům a veřejnosti. Na severu Čech dnes čekáme zataženo až oblačno s občasným deštěm, během dne se ale bude vyjasňovat, teploty 18 až 22 stupňů.
4: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
7: jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Hezké pondělní ráno.
5: Krásný den vám přejeme.
8: Snídaně šampionů.
5: S vámi Michal, Jasmin a David Jošt.
9: Jošt. Mělo to nějaký speciální význam, že se představil jako Jošt?
2: Nemělo.
9: Nemělo. Tak s vámi taky Michal Knejo.
5: Za chvíli společně všichni takhle vyrazíme do lesa i s váma, tak s náma zůstaňte.
9: Řekla Jasmin. Teď hity, Pink, na start další hodiny, souvod, hezké ráno.
0: Hit Radio Nord Music.

0: So What? Tohle je Pink a taky Hit Radio v 8.05. Dobré ráno.
1: No Michale, jak poznáte, že v Česku začala houbařská sezóna? No úplně jednoduše, otevřete Instagram a najednou máte pocit, že tam sledujete normálně katalog hřibů, jo.
0: Je pravda, že už to není taková módní přehlídka, že teďka to je přesně výstava zelenářského trhu, že jedeš a houba, košík, nebo prázdný košík, lidi se stěžují, že nenašli nic.
1: Ty jo, tak já vidím samý opaky, i celá moje rodina a přítelová rodina, všichni byli na houbách, posílají ty plný košíky a já mám strašnou chuť na ty houby jít. Já jsem podle mě nebyla třeba 5 let a vždycky říkám, teď musím a nikdy nic.
0: No já jsem se právě docela divil, já jsem, kdy to bylo v sobotu ráno, v sobotu dopoledne jsem jel z Prahy přes Vysočinu do jižních Čech a právě když projíždíš těma vedlejšíma silnicema, těma lesama, tak tam bylo spoustu lidí právě, říkám si, co se tady děje, a pak mi to došlo, říkám, oni asi už rostou houby a přesně, pak koukneš na Instagram a všude prostě houby, jo.
1: Ale to jsou jako matci podle těch fotek, tak nás zajímá, jestli i vy jste něco našli, nebo třeba náš šéf, ten nám říkal, že včera byl na houbách a že nic, ale že se aspoň, že si dali takový digitální detox, jo, v lese není signál, pohodička, dopříjemná.
0: No já věřím tomu, že kdybych já se svým štěstím šel teďka do lesa na houby, tak si přinesu maximálně tak klíště, jako jo. Tak nám dejte vědět, jestli už jste sbírali a co jste donesli, jestli plný košík anebo houby. WhatsApp 777-937-777, tady nám to můžete nahrát jako hlasovku, nebo nám to sem střelte jako klasicky SMS-kou. Vrátíme se k tomu, to nás zajímá. Teď další hity, tohle jsou Miraj, Summer Love na Hit Rádiu. Hezké ráno. Byl

0: Beberexa, Faithless, New Religion. Takhle vám hraje pondělní Hitrádio, 8 hodin, 12 minut. Stále přejeme krásné ráno.
1: Bavili jsme se tady s váma o tom, že když otevřete v dnešní době Instagram v těchto dnech, tak je to taková přehlídka hřibů a kozáků a všeho možného.
0: Ono vlastně je to takový atlas hub, ano. Což už vlastně je Facebook, atlas hub, že jo?
1: A tak nás zajímalo, jestli jste vy už byli na houbách, nebo ještě nic, případně našli jste něco?
0: My jsme ještě nebyli tady ve studiu. Tak co jste nám psali vy? Dorazilo od vás spousta zpráv. Píše třeba Hana: ahoj, partner byl v sobotu za kopcem v Německu na houbách a přivezl ryžce, večer by byly na másle s kmínem. To píše Hana z Chebu.
2: Tak v Německu to je úplně jiná kvalita, že jo?
0: Vlastně, no. Hele, kdyby jsi udělal výlet ještě do západního Německa.
1: Tam jsou prémiový, no.
0: To jsem sama.
1: Krásné ráno. Mě vytáhl přítel v sobotu veselý nad Lužnicí, tam teda nic, ale známý od Hamru. Každý den plný koše.
0: Také nám přišlo na WhatsApp od vás spoustu fotek, to vám teda bohužel neukážeme takhle přes rádio, tak my se tady nad tím kocháme. Třeba Ludmila, moc hezký, plný koš. Píše třeba i Darina: zdravím z Podhůří Šumavy, houby jsou kousek od Boubína, manžel Jirka začal konečně nosit.
1: Je fakt, že moje rodina tajela taky na Šumavu, hele, 3 hodiny autem jenom kvůli houbám, jeli tam zpátky ten den a našli opravdu hodně toho.
0: Mě by zajímalo ještě otázka, kolik vlastně hub poznáte? Vy kdo chodíte? Já jsem chodil, když jsem byl malej, tak se strejdou.
1: Takže pojďme to zkusit.
0: Já ti to nevymenuju, já to vím, jak to vypadá.
1: Hřib, kozák, klouzek, ale liška a tam končí muchomůrka, bedla.
0: Co ty, Dave? Takhle, a jestli nás vy slyšíte, kdo teďka posloucháte, tak pravděpodobně jste vždycky trefili ty jedlí, jo? Já koukám, je tady portál na houby.cz jsem našel a tady doma lidi sdílej místa, kde se dají najít houby. To se snad vždycky jako
1: a tak to už pak nic nenajdeš.
0: Tutlalo, ne? Tady je třeba, hele, Vysočina, píše nějaká Libuš, Vlkov u Velké Býteše, zatím ani Lupen. Pak další, Středočeský kraj, Dřevorubec, Tonda, Slapy a okolí, kdo by nazbíral a prodal, já to prostě neumím. Jo, počkej, že takhle tam si prosej mezi sebou. No hezký, no, taky možná business plan, tak vy doma máte nějaký houby navíc, můžete to střelit tady na tom portále. Další hit je nachystaný, pojďme na muziku. Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care na Hit Radio.

0: 8.18, tohle je pondělní Hit Radio. Jak to vypadá na silnicích? To budete za chvíli vědět, přidáme dopravu, na cestách spěchejte pomalu. Je pondělí, práce vám neuteče, no a samozřejmě přibalíme i další hity. Tohle by vás mohlo pobavit, David Guetta, Terry Swim, Stones and I, Gone Gone Gone, taky One Republic, All the Right Moves, to všechno tady na Hit Radio. Tak hezký ráno, šampioni.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
2: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
7: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Slyšeli jste? 15 modelů Ford na jednom místě a většina připravená k jízdě. Ford Demo dny již 19. a 20. září od 10 do 17 hodin v Auto Garáž. Rezervujte si testovací jízdu na čísle 702 102 102. Ford Auto Garáž Bohušovice.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90 a podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
14: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
13: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
14: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
15: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy na D11 na 61. a půl kilometru směrem z Jaroměře na Prahu se srazilo osobní auto s nákladním a blokovaný jeden jízdní pruh. No a na D6 na 130. kilometru směrem z Chebu na Karlovy Vary havarovalo osobní auto.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Nord Music. We will find-

0: vynikající One Republic na Hit Radio. Je přesně 8:30, stále vám přejeme hezké ráno. David má pro nás jeho ranní update, tak jdem na to.
1: Ranní update. U Benátek je na prodej soukromý ostrov za 133 milionů korun. Součástí je zrekonstruovaná pevnost z 19. století, zahrady, soukromé kotviště i heliport. Ostrov leží pouhých 8 kilometrů od historického centra Benátek. Drogový trh se stále více přesouvá na internet. Policie varuje hlavně před anonymním prodejem a novými látkami, jejichž účinky mohou být nepředvídatelné. Drogy se navíc díky internetu dostávají k zákazníkům jednodušeji než doposud. Nedělní televizní debata českých politiků se pořádně vyostřila. Petr Macinka během hádky ostatní účastníky okřikl slovy "držte hubu". Ostrá výměna následně pokračovala i mezi dalšími hosty pořadu. Tak já jsem tady na to koukal a bylo to fakt jak nějaká hádka před školní jídelnou, když někoho předběhnete ve frontě.
0: No jasně. Myslím, že to tam úplně nepatří.
2: Měli by dostat flákanec.
0: Co? No určitě, nechte mě domluvit, když mluvím, jo? Budete chvíli mlčet? Co?
1: Měli by dostat flákanec, to byl dobrý for náhodou.
0: Doktor Alban, It's My Life. To je vlastně srdcovka, kterou jsme opět vybrali tady my tři pro vás, snad vás to zabaví. No a Jirka Pelnář, ten mám, hraje další srdcovky mezi 12. a 13. Je jich pět,

0: Všechno nebo nic? Na Hit Rádiu Eva Farná a vlastně všechno nebo nic. To by se dalo udělat jako heslo naší soutěže, kdo pak to zvoní.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Protože dneska to mohlo být všechno, 6 000 korun, ale bylo to nic, protože my jsme zvonili v éteru jako diví a nikdo nám nepřišel otevřít. Konkrétně naši hlídce, která u vás dneska byla v okrese Zlín ve městě Napajedla.
2: Dneska to bylo 6 000 korun z toho důvodu, že v pátek nikdo nevyhrál 5 000, takže dneska jsme přidali tisícovku. No a tím, že dneska to taky nepadlo, tak zítra soutěžíte o 7 000 korun.
0: No, takhle vlastně smůla dnešního posluchače je štěstí vaše, protože ano. Zítra je to, jak říká Jasmin, 7 000 korun, ale pozor, to není všechno, jako v teleshoppingu pozor, to není všechno, protože příští pátek, poslední den soutěže, někdo z vás vyhraje 50 tisíc korun.
2: 50 tisíc, to je extrémní částka. Tak prosím vás, kdo jste se ještě nezaregistroval do naší soutěže, kdo pak to zvoní, tak to udělejte klidně teďka. Utíkejte na web Hitradio, hitradio.cz a tam to na vás čeká.
0: Easy money. A skvělý hity za malou chvíli. Sunrise Avenue, Hollywood Hills, taky si a Gimme Gimme Love. Tak hezké ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Skonto
7: nábytek. Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penaltě.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
15: Tomas Arsov v Tetě?
14: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
15: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
14: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
16: Chytří si to spočítali. Tiguan pojme rodinu, výbavu i víkend na horách. Za to cenu má překvapivě nízkou. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 9 290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
17: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
18: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.

Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídanie šampiónov s Michalem a Jasmin.

0: posloucháte Hit Radio. Gimme Love a Sia v 8.49. Ještě než skončí pondělní snídaně, dám vám hádanku. Vzpomenete si na prohibici, historicky první prohibici v naší republice. Tak schválně, kolik let zpátky to podle vás je, protože právě dnes, 14. září, v roce XXXX vydal ministr zdravotnictví Leoš Heger kompletní prohibici, teda na alkohol, obsahující alkohol na 20%. Tak kolik typuješ ty, Jasmin?
1: Já to vím, takže nechci typovat, nechci hrát hloupou, ale ty očekala bych, že to je vlastně kratší doba.
0: Tak je to 14 let, bylo to 14. září 2012 a já když jsem to tady chvíli zpátky čet, tak si říkám, to není možný, protože přesně jak říkáš ty, mně přijde, kdyby to bylo třeba, nevím, 8 let, 8-9 let maximálně a ono to je 14, no. Tak mě by zajímalo, jestli si myslíte, že by dnešní národ zvládl další celoplošný zákaz tvrdýho alkoholu. Možná by to nebylo úplně od věci, protože tady se píše v tom článku, že člověče, třetina České republiky je závislá na alkoholu.
1: Třetina je teda dost, to není hezký číslo.
0: To je docela dost lidí. Kolik tady je lidí? 10 milionů? Takže víc jak 3 miliony lidí. No nic. Takže 14 let, no letí to. Takhle nebudem tady brečet nad rozlitým mlíkem, nebo jak se to říká. Pojďme hrát. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity Topic a A7S Breaking Me a taky poslední song. To je pondělní snídaní šampionů. Ta je v cíli, my vám děkujeme za další ráno.
1: Díky, že jste s náma byli, snad jsme vás probrali, vy nás celkem jo teda.
0: No a hlavně, zítra v 7 hodin 10 minut pokračuje naše soutěž Kdo pak to zvoní a máme pro vás ne 5, ne 6, ale 7 tisíc korun, tak pokud byste tyhle peníze chtěli vyhrát, není nic jednoduššího, než se registrovat na webu hitradio.cz.
2: Začněte den s skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak to dneska nějak zvládněte, pondělí to půjde.
1: A zítra se slyšíme o česti, ahoj.
0: Ahoj v 6.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte, v Mostě ve Višňové ulici u kruhového objezdu se srazilo osobní auto s autobusem. Provoz je tam částečně omezen. Taky v Teplicích v Litoměřické ulici bourala dvě osobní auta a na Chomutovsku v Jirkově v ulici Na Stráni došlo k dopravní nehodě nákladního auta. Na místě zasahují záchranné složky, počítejte tam se zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
7: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Nový týden začne místy deštěm, postupně se ale vyjasní a převládne slunečné počasí s teplotami na 20. Ve středu ale dorazí studená fronta s přeháňkami a bouřkami, směrem k víkendu bude mraků i deště ubývat. Podvodníci nepolevují a dále zkouší z lidí vymáhat peníze, stále se objeví falešné zprávy o údajném dluhu na zdravotní pojištění. Jak to vypadá, popisuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
8: Varování před dluhem na zdravotním pojištění a jeho nutné zaplacení ještě daný den. To je obsahem falešné SMS zprávy, kterou rozesílají podvodníci. Cílem kyberšmejdů je opět získání platby a přístup k bankovním účtům obětí podvodu.
3: Podle Plívové VZP nikdy nerozesílá SMS zprávy s výzvou k okamžité platbě prostřednictvím přiložených odkazů. Ústecký kraj letos rozdělí hasičům přes 27 milionů korun. Peníze dostanou hlavně na techniku. Města Jirkov na Chomutovsku a Kryry na Lounsku dostanou speciální přívěs pro nouzové ubytování lidí při mimořádných událostech. Starat se o ně budou dobrovolní hasiči. O rozdělení peněz rozhodli krajští zastupitelé. A německý tenista Alexander Zverev ovládal poprvé US Open. Ve finále porazil na newyorském betonu domácího Bena Sheltona ve 4 setech. Nejvýše nasazený hráč získal po letošním triumfu na Roland Garros druhý Grand Slamový titul.
9: Léto na klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
3: Na severu Čech bude dnes zataženo až oblačnou, místy přeháňky. Během dopoledne budou srážky i oblačnost ubývat, večer se místy i vyjasní, teploty 19 až 22 stupňů Celsia. Koukám z okna, že už se nám trošku vyjasňuje. I modrá obloha vykukuje. A jako sluníčku.
10: Svítí slunce nad hlavou.
3: No teda na Rakacký.
1: Musel si zacpat nos, aby ty zněl jako Jirka Korn. Přesně tak, 9. hodina, startujeme LSD.
10: Už jo?
1: No pojď, pojď.
10: Jsem trošku zabržděný, promiň.
1: Tak se odbrzdí, jdem na to.
10: Klasika. Tak už jdu na to.
2: Hit Radio Nord Music.
1: Přijímám krásný pondělní dopoledne, přátelé. Startujeme
10: Co
1: druhý, třetí, no nový pracovní týden, zkrátka. Nikomu se z nás nechtělo, ale těšili jsme se samozřejmě na vás. Ať nám to hlavně rychle uteče, ať je tady pátek, jsme chtěli říct,
10: no samozřejmě, ale budeme si povídat o tom, jaký byl víkend, protože těch zážitků máme spousty. Buďte s námi, přejem krásný pondělí.
1: Hezký den.

0: S vámi Hitra do Nord Music, taky dopolední show LSD, Lucka Schlegr, Dan Rakacký a hlavně máme pondělí, naštěstí ne 13., ale 14. září.
1: Doufáme, že i vy jste si užili krásný víkend. My jsme tady v pátek nebyli, měli jsme takový prodloužený oba s Danem a musím říct, že Dan se mi vrátil ze Znojma. Já jsem trošku o tebe měla strach, Dane, protože normálně regulárně ve zprávách běžely tyto informace, přes 130 lidí skončilo v péči záchranářů na Vinobraní ve Znojmě a Mikulově. Dane, přiznej se, prý tam šlo o intoxikace, kolapsy, nevolnosti, bolesti břicha a tak dále.
0: Tak já si udělám atmosféru. Znojmské Vinobraní. Hele, poprvé v životě ve Znojmě. Nadšenej jsem, jako z toho Vinobraní, bylo krásný. Nás se tyhle ty zásahy netýkaly, my jsme byli v pohodě, my jsme se jenom prostě dopoledne opili, tak, že jsme šli spát ve 3 dopoledne, odpoledne teda až, ale v pohodě. Nicméně.
1: Je ta intoxikace.
0: No, to je ono, ale přežili jsme to takhle. Pozor, přátelé, pokud budete pít burčák, tak opatrně ne moc, protože potom se můžou stát nepříjemné věci, jako třeba mě, stala se mi velká nehoda a musel se na apartmán sejít vysprchovat, protože se mi naplnily trenírky trošičku, no ale v pohodě. Jako. To se stane.
1: A to je krásný začátek nového pracovního týdne, hlavně se z toho neposrat.
0: I tak.
1: Jak říkal Ivan Hlinka.
0: Znojmo, jenom trošku k tomu městu.
1: Takže já to
0: tam
1: byl poprvé
0: v životě, vůbec se mi tam nelíbilo. Nechci nikoho urážet, není to hezké město.
1: Pojďme pomluvit, aspoň jiný města. Ne, my jsme z Ústeckého regionu a pořád všichni haně jako ten Ústecký kraj, že jo? A teď schválně, Dane, co Znojmo?
0: Znojmo není hezké. Je to prostě samý panelák, beton a úplně největší jako perla je, že na náměstí, přímo na náměstí v centru města historickém podvěží je nejhnusnější obchodní dům na světě, betonová krychle s názvem Obchodní centrum Die. To je fakt hnus, jako, protože no, je to prostě pozůstatek minulé doby. Je to tak, nedá se s ním sdělat, ale mi se to vůbec nelíbilo.
1: Jako, tak to i v hlavě, takhle tam je taky obchodní dům Prior, nebo co oni to tam mají.
0: Nebylo to hezký, tak jako ale prostě Vinobraní super, spousta lidí, pecka, spousta vína, krásný průvod.
1: Když ses takhle hodně ovínil, jo, pořád to Znojmo nebylo hezčí?
0: Ne.
1: Víš,
0: nebylo.
1: Ani to nepomohlo,
0: ale pozor, já jsem přivezl burčáček. Znojemský. A Lucie se mi svěřila, přiznala, že ho nikdy nepila.
1: Ne, nikdy, no.
0: Já to nechci prýt. Ochutnej to kousek. Zkus to. Hele, já ochutnám.
1: Mám takhle v přím přesu nálačno, pondělí ráno.
0: Je to prostě hroznová šťáva. A sladoučký to je. Co?
1: A je to dobrý?
0: Že to je dobrý, viď?
1: Já jsem hrozná ostra, že jsem ve 44 nikdy nepila burčák.
0: Lucie Schlegr premiéra dnes 14. září poprvé ochutnala burčák v příjem přenosu. Vysílání Hitrá do Nord Music.
1: Já věděla, že mě Dane někdy odpaníš.
0: A za chviličku to bude takhle.
2: Znojmo, Znojmo, vidím tě dvojmo, není to tento.
0: Na zdraví.
1: A je to dobré.
0: My to dopijeme tady a mezi tím si dáme další hity. Teď Alex Warren, Ordinary.

0: starý dobrý Krištof. Obchodní s Ještěm na Hitrádu Not Music. Za 8 minut půl desátý s vámi ale zde Lucie s Danem, Hitrádu Not Music.
1: No, my jsme se tady bavili o tom, že Dan opustil Ústecký kraj a o víkendu byl ve Znojmě. Pomluvil si krásně to Znojmu, že je to hnusný město. Pojďme si to říct. My to tady máme hezčí. A Dane, škoda, ty jsi odjížděl na víkend, když tady vlastně u nás na severu byla spousta úžasných akcí. Byly tady Krupský slavnosti, legendy v Třebíjovicích, Roudnický vinobraní, Mostecký slavnosti, byly tady i sportovní události, jako tepličtí fotbalisté hráli proti Slávy a zase v Litvínově se loučil exibičním zápasem s Michalem Trávničkem, litvínovskou legendou. Takže tady bylo jako opravdu... Kam jako jít?
0: To by se musel člověk rozkrájet, to nejde stíhat tady to.
1: No a já bych chtěla jenom tady rychle zmínit, protože ty jsi mluvil o tom, že to Znojmo je hnusný, jo. Tak já bych se chtěla bavit o tom, nehezký, jak, no. jak my dokážeme náš Ústecký kraj, jak dokáže příjemně překvapit Pražáky.
0: Ano.
1: A já to vidím často a velmi ráda, když k nám přijdou na sever lidi z Prahy a myslí si, že my tady žijeme kraj rázovitý, že tady žijeme prostě.
0: Mají to tak zažitý, že tak to bylo.
1: Tak a pozor, přátelé, skupina Miraj, která vystupovala na Mosteckých slavnostech, vydala na svém Instagramu Miraj Music tuto zprávu. Cituji. Dický most, začal dobře, Dický most.
0: To je dobrý.
1: Dřív jsem měl upřímně mírně zkreslenou představu o tomhle místě. Možná nebyla úplně zkreslená, těžko říct, ale z pohledu zvenku to vypadá, že jdete hrozně nahoru. Nádherné jezero a jeho okolí, olympijská fanzóna, slavnost, jakou nemají široko daleko, Lady Troll a asi bych mohl pokračovat. Držím palce, děkujeme za megakoncert a snad brzy ahoj. Takže už i Miraj ví, že tady v Ústeckém kraji to máme krásný.
0: Tak díky.
1: Tak jo, vždycky moc.

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
2: trenirkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
5: No to není možný.
4: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
6: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší.nábytek.cz. Skonto nábytek.
7: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
9: Růžový Salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
10: Haló, haló, blíží se Mariánská pouť v Mariánských Hradčicích. Už 19. září. Dobové stánky, dobová řemesla a hudba, rytířské turnaje, kejklíři, šermíři a spousta atraktivních her pro děti. A samozřejmě pouťové atrakce a projížďky na koních. Přijeďte do Mariánských Hradčic v sobotu 19. září.
11: Z GLS teď zásilky.

0: naší zážitkové zóně. Těšíme se na vás v pátek 18. září od 13 do 18 hodin v Chomutovce. OC Chomutovka. Slavte s námi.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Michael Šulte.
1: Míša
0: prostě, ano, taky. Půl desátý, 3 minuty, s vámi Hit Radio Not Music. Díky, že jste s námi, že i v pondělí máte na nás sílu po tom víkendu, a pokud ne, tak my vám ji dodáme. Tady Lucie Dan.
1: Já doufám, že sílu máte, protože víkend byl opravdu na severu obzvlášť náročný. Přiznám se, že můj syn dělal pořadatele na mosteckých slavnostech.
0: No,
1: já bych řekla, že to je taková, tak jak říkají policisté, preventivně bezpečnostní akce to pro něj byla, protože viděl toho dost od lidí, co například užili dost návykových látek, jo, byl hodně překvapený, co všechno je možné a do které fáze se až lidi jsou schopní dostat.
0: Co se to děje?
1: On tam byl každý den až třeba do 2 do noci.
0: Aha.
1: A takže si myslím, že pro něj taková jako výchovná brigáda to celkem byla, jo, v těch 20 letech. Není to vůbec špatný, že viděl to, co všechno viděl. Já to tady některé věci nemůžu úplně publikovat do éteru. Každopádně, z čeho byl nejvíc v šoku, a volal mi, říkal, mami, já jsem nikdy v životě neviděl takový množství opilejch holek, ale tak nechutně opilejch holek. Říkal to, ani s chlapama jsme tam neměli takový problémy jako s ženskýma.
0: Souhlasím.
1: Oni byli tak strašně nechutní. A já říkám, no Robi, tak o nich takhle nemluv, ne? A on říká, no a teď mi popisoval ten příběh. No prostě bylo to nechutný. Svlékali se tam v noci, jo. Choď běhali tam nahý. Chudák můj kluk nevěděl, co s nima má. Nebo on vážně volal a říká, já nevím, co mám s nima dělat. Ona je tady nahá. Říkám, no, takže jí vysvětlil, že se má obléknout. No. A já jsem si tak říkala, hele, fakt není nic horšího, než jako opravdu extrémně opilá dívka,
0: a
1: nebo
0: to říká žena. To říká žena a já za chlapy taky říkám, nemám to rád a je to opravdu za mě to nejvíc, jako, ne, no nejhorší, no, opilá
1: no je to
0: žena,
1: fakt,
0: ale to totálně opilá.
1: Ono teda i u mužů to platí, když je chlap extrémně opilý, tak taky není o co stát, že jo. Ale u tý ženský je to obzvlášť teda nechutný. A musím říct, že přiznám se, že mnohým z nás, ne samozřejmě každá, ale mnohým z nás se to určitě někdy stalo, že to přeženeš. Jo. A já, když jsem se třeba takhle před těma 16 lety seznamovala s mým mužem, tak on je poměrně takový píč, jo. On rád jako zapije vínečko. To... A já jsem nikdy nebyla zvyklá moc pít, se přiznám. A já jsem jako měla pocit, když jsme se známi, že s ním držím ten krok, že to zvládnu, jo. Jo, mladá holka, no, co by ne. Jo.
0: A jak to dopadlo?
1: No a přiznám se, že jsem... Moc si toho nepamatuju, ale pamatuju si, že jsem se dostala do stavu, že jsme šli Prahou, tou luxusní pařížskou ulicí někde z nějakého baru, nevím, a on mě držel ty vlasy u té výlohy u Dolce & Gabbany, tam jsem vrhla
0: a
1: jenom jsem se modlila, aby to někdo nefotil, netočil někde bulvár nebo něco, říkám, no. A musím říct, že jsem teda, přestože řeknu, že jsem se styděla velmi druhý den, kdo se ráno nestydí večer, kdyby se nebavil, že? A asi zase na druhou stranu, já jsem ho teda neodradila, musím říct, že mě to potěšilo, že asi jako uznal, že ta holka, rozumíš, že z té vesnice prostě ta holka, no, tak to prostě přehnala, tak mu to asi jako úplně nevadilo, ale fakt holky, sáhněme si do svědomí, komu z nás se to nestalo, a ne, vždycky se za to jako... není na co vzpomínat a je za co se stydět.
0: No jasně, radši zapomenout, vymazat ten den a hotovo. Tak hele, on si tě opil, tak proto si tě pak nechal. Jo.
1: Takhle, on od té doby pije pořád a každý večer, aby a to se vládnul se mnou.
0: Lucie, my ti děkujeme za toto až intimní vyznání tady na Hit Radio Nord Music.
1: No vyznání, že jsem se ožrala, no.

0: Black Eyed Peas, Hit Radio Rock Music, s váma vaše LSD, Lucka s Danem a přejeme vám krásný start do nového pracovního týdne.
1: Na milí přátelé, dneska se to po roce opět stane, dnes se odemykají korunovační klenoty, budou zatím přístupný pro školy a studenty, ale od 19. září až do 28. ho je budete moct vidět ve Vladislavském sále v Praze.
0: Já se přiznám, jsem postuda této republiky, nikdy jsem korunovační klenoty neviděla.
1: Nejsi, já taky ne. No. Já to taky neviděl nikdy.
0: Takže nám unikla svatováclavská koruna, královský žezlo, jablko a tento rok i korunovační roucho.
1: Počkej, to tam taky je.
0: Takový ten rumburak, co měli.
1: Si oblíkneš a zmizíš.
0: Ten kabát a pryč, jo. Ten knoflík.
1: A jsi pryč, ve světě pohárek. Ne, tam je zajímavý to, že je to strašně ochráněný tím, že klíče od té komnaty má 7 lidí, 7 klíčníků, který tam musí přijít jeden čas do korunní komnaty, otevřít to a ty klenoty vyndat.
0: Ty jak to takhle hezky říkáš, jo, těch 7 klíčníků. To tak nazýváš, mě strašně to připomíná pevnost Bojard, kterou já jsem milovala.
1: No?
0: Já ji milovala.
1: Já taky.
0: A víš, jak vypadal pak klíč vždycky?
1: No jasně.
0: Myslíš, že tam zvládne 7 liliputů naběhnout? A ten hrad to všechno povodemikat?
1: Takhle, liliputi to nejsou, ale jsou to klíčníci.
0: 7 paklíčů prostě dneska zkrátka přijde a odemkne korunovační klenoty.
1: Bude to podívaná tedy od 19. do 28. září a my, Lucy, půjdem.
0: Já bych šla i na tu pevnost Bojard.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Lenka Nová, Pacifik, Tereza Mašková, Marie Telšarová, Kristián Šebek, Taxméně, Aneta Langerová, Tata Boys, Vildačok, Tomáš Klus a další. To je muzika u nás.
4: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
5: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
6: Milovníci kávy, pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
10: Gap. Individual style for every generation.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet
13: internet. Štěpán Kozub zdraví Litoměřice.
14: A Krhut se přidává, hoj.
13: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
14: Přeježděný vztah 3.11.
13: Lístky najdete na ticketportal.cz.
14: Tak googli, kupuj a přijď.
15: Si, co chceš, víš, si přijmout, jen si duši nepořeš.
16: Je tu
15: Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
16: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
17: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
18: Tak dobře poslouchejte.
17: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
18: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
17: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
18: Budete viset 101 metrů nad zemí.
17: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
19: Maminko!
18: Prostě pořádnej adrenalin.
17: Tenhle zážitek najdete pouze na...
20: Firma na zážitky.
18: CZ.
21: Hit Radio Nord Music.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Miley Cyrus. 10 hodin je tady, přichází Robert, pojďme se podívat na silnice.
1: Já bych tě opravil, ještě není 10.
0: Tak bude, no, za půl minuty.
1: Ale co je tady, ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech? Pozor, v Teplicích v Dobravské ulici bourala tam dvě osobní auta, částečně tam brání v provozu. V Děčíně v Obloukové ulici taky dvě auta v sobě a v Mostě ve Višňové ulici u Kruháče. Tam se srazilo osobní auto s autobusem a provoz je částečně omezen. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
8: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Obchodní centrum Chomutovka slaví 16. narozeniny. Slavte s námi, vyzkoušejte své fyzické dovednosti, prověřte logické myšlení a užijte si soutěže plné napětí v naší zážitkové zóně. Těšíme se na vás v pátek 18. září od 13 do 18 hodin v Chomutovce. OC Chomutovka, slavte s námi.
10: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. České korunovační klenoty se zase ukáží veřejnosti. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, budou od zítřka vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. V kolektivu se snadno šíří nachlazení a další infekce. Děti už jsou třetím týdnem zpátky v lavicích a právě začátek školního roku je proto vhodný čas připomenout si základní hygienické návyky. Ty přiblíží mluvčí hygienické stanice Petra Batok.
13: Důležitá je důkladná technika mytí rukou teplou vodou a mýdlem po dobu alespoň 20 sekund. Po příchodu zvenku, před jídlem i po použití toalety. Děti by si měly osvojit pravidlo kýchat a kašlat do loketního ohybu místo do dlaní, kterými v zápětí saháme na klid. Hračky nebo zábradlí.
1: Pomoci může taky pravidelné větrání učeben. V Lovosicích byl slavnostně otevřen jeden z největších skateparků v České republice. Nabízí tři oddělené sekce. Od uličního prostředí, včetně basketbalového koše přes závodní překážky, až po otevřený bazén s rampou. Město plánuje prostor využívat i pro komunitní akce a kulturní události. Lovosický skatepark je teď jeden z největších
14: Co je zase?
1: Jsme tady rozesmála s tou hygienou, ale to nic. Použilo se, na ten skatepark, pozor, se použilo přes 300 kubíků betonu. No a teď smutná zpráva ze sportu, zemřel bývalý fotbalový reprezentační brankář Luděk Mikloško. Uvedl to e-sport, informaci o jeho úmrtí potvrdil zdroj blízký Baníku Ostrava.
15: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
1: Na severu Čech bude dnes zataženo až oblačnou, místy přehánky, během dopoledne budou srážky i oblačnost ubývat, večer se ale místy i vyjasní, teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
14: No já jsem se tady, přátelé, totiž zastavila nad tím, jak jsi mluvil o tom, že v kolektivu se šíří ty infekce a že děti si nemají kýchat do ruky.
1: Ano.
14: A my jim pořád jako rodiče chybně říkáme, dej si ruku před pusu.
16: Ano, ano.
14: A ne aby do loketní jamky.
16: A právě Lucie to tady naznačila.
14: A já jsem to naznačila, představila jsem si to, co mu vlastně říkám, tomu mýmu klukovi, aby. Tak já to dělám špatně.
1: A mě, ono to takhle jako periferně, jak jsem tě viděl, to vypadalo, že mi chce dát jeho pěstí, jo, jak si natáhla tu ruku.
16: A to Roberta rozesmálo.
1: Ano.
16: Takže příště nenaznačuju Lucie přes
14: práva.
16: Nikdy už, jo. To byl Robert, jeho zprávy, díky moc, že jsme se krásně zasmáli. A ty?
14: No vy, přátelé, hlavně dětem neříkejte, ať kýchají do ruky, ale do loketní jamky.
16: Jasně.
14: A 10. hodina je tady.
16: Pojďme.
11: Hit Radio North Music.
16: S vámi taky Lucka Schlager, Dan Rakacký, to znamená LSD, dopolední show. A za chvíli si povíme, zda můžete být závislí na filmech pro dospělých.

0: S vámi je Hitrádu Nord Music, tohle byla legenda Nick Kamen, I Promise Myself. Mimochodem legendy můžete poslouchat každý všední den. Od 18 hodin máme tady pro vás Hitrádio Classic, kde hrajeme ty největší pecky 80. let, 90. let a taky milénia. Tak si to dejte. S vámi ale zde dopolední show Lucka Ran. Ahoj.
1: A teďka trochu přitvrdíme, přátelé. Protože jak tenká hranice je mezi sledováním filmů pro dospělé a jako závislostí.
0: Kdy to je závislost?
1: Kde je ta hranice, kdy už je to závislost? Protože bývalý britský reprezentant ve skocích do vody se během svojí kariéry potýkal údajně teda se závislostí na internetové pornografii. Problém zjistil, když si místo učení chtěl otevřít stránky pro dospělý, když se mu údajně nepovedl trénink, bylo to něco, k čemu se uchýlil a přiznal se, že porno sledoval i 10krát denně.
0: To je dost.
1: Tak je to hodně nebo málo?
0: No je to dost, takhle.
1: Já tak kamarád se ptá.
0: Kamarád se ptá, jako jestli to je hodně nebo málo. Takhle, pojďme si jako říct upřímně, že asi to viděl každý, každý se na to podíval někdy, kdo říká, že ne, kouká do dneška, tak 10krát, já nevím, to mi ještě nepřijde úplně hodně, ale spíš mě zaráží to, že se k tomu přiznal. Asi mu to hodně pomohlo, protože on vlastně před realitou utíkal do tady toho světa filmů pro dospělé. Podle toho, co se to popisovalo, že když se mu jako místo tréninku, tak asi tam hledal nějakou útěchu v tom.
1: Možná měl dvoufázový trénink.
0: Jo, takhle.
1: Poledne jeden.
0: Jo, takhle, aha.
1: Víš, jako...
0: Jasně.
1: Je to možný. Každopádně, můj muž je teda taky olympionik. A má úplně stejný problém.
0: Ty asi není rád, že to říkáš tady, ne? Jirko,
1: já nevím, Jirko, promiň, je to 10krát nebo 8krát? Jako, jestli ta norma je 8, tak...
0: Zavolej mu, zjistíme.
2: Samozřejmě, duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

0: Hit Radio Nord Music, díky, že jste s námi, vaše LSD, Lucka s Danem.
1: A my tady řešíme, kdy se ze sledování filmu pro dospělý stává závislost. Ptali jsme se i vás, protože nám to nebylo jasný, ptáme se samozřejmě pro kamarády, že? A napsala nám Lenka z Teplic, tak řekni, co psala
0: ano,
1: Lenka.
0: To je taková krásná zpráva. Dokud je to občasná volba pro zpestření, je to pod kontrolou. Ve chvíli, kdy tě to začne ovládat, diktovat ti čas a ničit ti vztahy nebo psychiku, je to zahra. To bych řekla, že platí u jakékoliv závislosti nebo něco, co by nás mohlo vést k závislostem.
1: Ano, Petr z Mostu reagoval na to, že se vlastně sportovec přiznal k tomu, že víc než sport sledoval tyto stránky, tak napsal, na veřejnosti se honil za medailemi, v soukromí se honil u počítače. A to je pravda.
0: A sportu zdar, každopádně.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz
3: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
4: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
5: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možností spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
6: Jsme Golf Resort Terasy Ústí nad Labem. U nás najdete příjemné místo s nádherným výhledem. V restauraci si můžete dát něco dobrého. Vaříme jen z kvalitních lokálních surovin. Vybere si každý, jak milovník masa, tak vegetarián. Chystáte oslavu, firemní setkání nebo snad svatbu? Celou restauraci včetně terasy budete mít k dispozici. Ať už golf hrajete nebo ne, u nás máte dveře otevřené. Jsme Golf Resort Terasy Ústí nad Labem. www.golfterasy.cz
7: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 25 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90 a podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Radio Nerd Music, vaše LSD, Lucka Šlegr, Takacký. Přejem vám krásný pondělí, doufám, že byste se taky rozjeli při pondělku. Jsem tě překvapila, veď?
1: Úplně jsem překvapila, možná i posluchači se překvapila. A taky překvapila všechny své fanoušky a vlastně celý hudební svět. Lady Gaga o víkendu vylezla ven zpráva, že se Lady Gaga stala maminkou.
0: Ano, přesně tak.
1: Ale jak je to možný, protože...
0: Utajila, dokázala utajit celý své těhotenství.
1: Pojďme si říct, že když je žena v jiném stavu, tak se zvětší její objem. A jak se to dá jako utajit? Hele, Lady Gaga je velice exponovaná veřejná osoba. Mm-hmm. A přesto se to podařilo ututlat.
0: Jsou různé druhy maminek, jo. Třeba já už jsem ve třetím měsíci vypadala jako slon. A pak znám maminky, které v šestém, sedmém měsíci vypadají tak, jako že se přejedly.
1: Ano,
0: někdo
1: ano.
0: Má tu genetickou dispozici, tak možná Lady Gaga měla tohle štěstí.
1: Takhle, jo, takhle. Co jako víme, je spíš, že nic nevíme. Jo, Lady Gaga totálně tají podrobnosti o porodu, vlastně, ani jestli to je kluk nebo holka, neřekli ani jméno, nejsou žádný fotky, koukal jsem Instagram, nikde nic, tak jestli to je pravda.
0: No převzali to spousta seriózních médií, tak předpokládám, že asi to někdo provalil. Oni vždycky v té porodnici, víš, nebo nějaký dobrák, co si potřebuje trošku přivydělat,
1: přesně, tak, tajně nějaký
0: tak,
1: fotky,
0: to,
1: že jo?
0: Tak to rád řekne ven. Každopádně já můžu, tady trošku si přisadím svoji vlastní osobní zkušenost.
1: Zkus nám říct, jak to lze utajit teda.
0: No protože já se přiznám, že když jsem měla s mým manželem svatbu, tak jsem si strašně moc přála, aby byla tajná, aby byla malá, bez účasti, nebo malá, prostě v rodinném kruhu přátel, bez účasti médií, a bylo to moje velký přání. A já jsem o to hodně stála, takže jsem to i ventilovala. A bohužel i na patřičných místech, kde jsem pak pochopila, že asi pravděpodobně ty informace unikly. A potom, když jsem byla těhotná, to je taková jako rada opravdu finta pro ženy, které chtějí něco utajit, tak holky, musíme to otočit, protože já když pak jsem už byla těhotná, tak jsem to obrátila a řekla jsem, na těch patřičných místech, kde jsem se bála, že by to uniklo, tak jsem řekla, já už se tak strašně těším, až budu na těch titulních stranách, v těch novinách s tím bříškem, až se to provalí, že my s tím Jirkou čekáme to dítě, to bude skvělý, to prostě už se nemůžu dočkat. A oni vám to vlastně nedopřejou. Víš, jako musíš to úplně otočit, úplně obráceně.
1: Tak my tam nepůjdeme, naschvál.
0: Přesně, tak to funguje. A já jsem si to ověřila, mi opravdu, protože já jsem strašně nechtěla, aby se dostalo na venek to, že to moje těhotenství bylo velmi křehký. My jsme se do poslední chvíle báli, jestli všechno opravdu dobře dopadne. Takže já jsem strašně nechtěla, aby to někdo věděl. A doma jsem použila tuhle taktiku, kdy jsem opravdu řekla, že se strašně těším, až to všichni zjistějí. Hele, nikdo to nezjistí. A nikde, ani nikam se to nedostalo.
1: Nikde ani
0: takže
1: čárka,
0: možná,
1: ani
0: možná Lady Gaga to udělala podobně.
1: No, každopádně samozřejmě gratulujeme.
0: Gratulujeme.
1: A jsem strašně zvědavý. Za prvé, jaký bude mít to dítě jméno. A za další ještě jsem překvapený, že vůbec Lady Gaga to dítě měla, protože pro mě je Lady Gaga robot.
0: Takhle, ono taky bude dělat to miminko. Gaga, Gaga, Gaga, Gaga, Gaga, Gaga.
1: A tady už je Lady Gaga, novopečená maminka na hit rádu Nerd Music.
0: Krásný hit.

0: Hit Radio Nord Music, přejeme vám krásný pondělí, díky, že jste s námi, vaše LSD.
1: No a naše sociální sítě, Hit Radio Nord Music, jak Instagram, tak Facebook, jsou studnice Mouder, taky skvělých videí z zákulisí, či toho, co byste chtěli vědět a nevíte o Hit Radio Nord Music. A například na Facebooku, tam najdete definici dobrého dne.
0: Ano.
1: Poslouchejte pozorně. A je to tak, jak se to mění tím věkem, jo? Dřív jsem si myslel, že být doma a nic nedělat je nuda. Teď už vím, že to je definice dobrého dne.
0: A to je ze života.
1: To je ze života.
0: To je jedna velká pravda.
1: Tak se podívejte.
0: Souhlasím, potrženo.
1: Facebook, Instagram, Hit Radio, Nord Music.
2: Chytří si to spočítali. Tyron, největší Volkswagen, teď dostupný také na výhodný paušál. V Autonord vám stačí 10 690 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
6: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Přijď si to s námi užít na Hippodrom Most. Sobotu 19. září od 13.30 tě zveme na již šestý tradiční dostihový den. Jedinečná atmosféra, napětí na dráze, program pro děti, zábava pro celou rodinu a stánkový prodej plný dobrot. Ať fandíš dostihům, nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli, tady budeš správně. Hippodrom Most. Sobota 19. září od 13.30. Těšíme se na tebe.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
10: Franto, co pak všechno se dá sušit?
11: Ovoce, houby, bylinky i maso.
10: A tvůj bůček?
11: Ten už nestihneš.
12: Sušičky Domov. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
15: Tiskne, kopíruje, skenuje.
14: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
15: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
16: Tisknu levně CZ.
17: Náplně hned.
18: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
19: Mami, já mám řidičák.
20: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
21: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
2: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Das Welt Auto. Autonord.cz.
22: Hit Radio Nord Music.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: tahle pecka se vážně povedla. Dokonalá dvojice, Eva Farná, Miraj, vzpomenej si. Tady Hit Radio Nord Music, 11 hodin, taky Robert.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Teplicích, v Doubravské ulici bourala tam dvě osobní auta, částečně brání v provozu. Opatrně taky mezi Českou Kamenicí a Chřibskou. Tam bourala dvě osobní auta, provoz je řízen kyvadlově, kolona se tvoří v obou směrech a ještě dálnice D8 na 70. kilometru směr na Prahu. Dejte pozor na porouchané vozidlo. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
5: Tak abyste ho nepromeškali.
4: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
5: Garanci kvality i výhodného financování.
4: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně. Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Prezident Petr Pavel bude dnes v podvečer jednat na Pražském hradě s premiérem Babišem. Řešit budou zahraniční politiku, aktuální témata a také prezidentovu účast na valném shromáždění OSN. Minister zahraničí Petr Macinka se jednání nezúčastní. Podzim přeje zahrádkářům. V Litoměřicích právě probíhá jubilejní 50. ročník veletrhu Zahrada Čech. Nabízí sortiment pro zahrádkáře i kulturní program. Jak výstava vznikla, přibližuje ředitelka městských kulturních zařízení Míša Mokrá.
11: První výstava Zahrady Čech proběhla v roce 1946. V tu dobu ještě nenesla název veletrhu Zahrada Čech, nesla název oblastní výstava ovoce, zeleniny a chmele, ale v průběhu let se transformovala právě do veletrhu Zahrada Čech.
1: Výstava Zahrada Čech potrvá v Litoměřicích ještě do středy. Prezident Spojených států Donald Trump prohlásil, že Ukrajina by neměla útočit na ruské rafinerie. V neděli v Irsku novinářům řekl, že vyzval ukrajinského prezidenta Zelenského, aby ukrajinská armáda neútočila na ruské ropné cíle, protože to škodí celému světu. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi. Policie odmítá, že by zakázala choreo před utkáním Teplice, Slavia, Praha. Podle vyjádření bezpečnostních složek šlo pouze o opatření proti velkým plachtám, pod kterými se odpaluje pyrotechnika. Zároveň zdůraznila, že proti samotným fanouškovským prezentacím na stadionu nijak nevystupuje. Pyrotechnika ale opět na stadionu na Snídadlech včera byla, a to na straně slavistického kotle. Dýbovnice navíc stadion na několik minut zahalily do hustého kouře.
12: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
1: Na severu Čech bude dnes zataženo až oblačno, místy přehánky, během dopoledne budou srážky i oblačnost ubývat, večer se vyjasní a teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Blízká se nejlepší časy s počasím, díky.
1: No radši, ať se neblízká.
0: No ne, tak já jsem myslel, jako blízká se jako obrazně samozřejmě.
13: Čeština je krásná.
0: Je to dobře, tak jo, tak neblízká. To byl Robert, jeho zprávy, my pokračujeme dál, je tu dopolední show, ale zde Luzka Šlégr, Dan Rakacký, krásný dopoledne.
9: Hit Radio Nord Music.
13: Přátelé, oslovení dámy a pánové je opět v kurzu. O co tady půjde?
0: Počkejte si, dámy a pánové.
13: Zůstaňte s námi. Dámy a pánové.

0: to je trauma. Krásný trauma může být.
1: No to jo. A kdyby se nepokračovala, vypadá to, že ty něco hraješ. Pink jenom. Ale každý ví, že to je zpěvačka. No tak asi Pink. A kdyby se to nikdo nespojil, tak si řekne, Lucie tam hraje třeba ping-pong.
0: Ale protože jsme hudební rádio, Hit Radio Music, tak naši posluchači vědí.
1: Ano.
0: A přejme vám s LSDčkem krásný pondělí.
1: No a pojďme k něčemu, co jsem ani nečekal, že se opět vrátí. Oslovení Dámy a pánové je opět v kurzu. Víme, že hyperkorektní doba, dokonce i v Londýně v metru místo vážení Dámy a pánové, tak říkali vážení cestující, aby se náhodou někdo neurazil, kdo se necítí ani jako dáma, ani jako pán. Víš co, prostě ta korektnost si myslím, že až moc na škodu.
0: No Disney plánuje ukončit genderově neutrální oslovení a vrátí teda zpátky to Dámy a pánové.
1: No to je ono.
0: Nový ředitel totiž už jako nechce používat tady to, hello, oni tam měli hello everyone.
1: No zase, ano, všichni. Jo, no.
0: Jo, nebo
1: ahoj všichni.
0: Dreamers of all ages, to se mi teda líbí, jako snílci každého věku, že jo?
1: Ano, snílci každého věku, to jsme my.
0: No a před 5 lety vlastně tohleto zavedli, tohleto neutrální oslovování a teďka přišel zpátky nový ředitel a ten řekl dost,
1: bum,
0: stop, prásk mu přesně do stolu a řekl, já chci zpátky ladies and gentlemen, anebo taky boys and girls.
1: Tak to je ale no.
0: No.
1: Já myslím, že se vracíme zpátky ke kořenům, protože to, jak to, to by nešlo ani dál pokračovat, protože víme, že kde kdo se cítí na kde co, a kdyby si měla obsáhnout všechny ty kategorie, tak budeš půl nezdravit jenom. Jo, to nejde.
0: Já doufám, že svět se uzdravuje zpátky zase.
1: Doufám taky, ano.
0: Přitom taková blbost je to, věď, jak dlouho jim to trvalo. 5 let. Každopádně si říkám, chudáci takový ty nebinární židle, že jo? Teď nebudou vidět, jestli tam jsou vítaní nebo nejsou.

0: Tohle to byla každodenní dávka Linkin Park na Hitrádu Nord Music. S vámi je dopolední show LSD. Lucie Šlégr, Dan Rakacký, přejeme všem krásné pondělí.
1: No, my tady probíráme, že Disney plánuje ukončit genderově neutrální oslovení a vrátí zpátky dámy a pánové místo Hello Everyone.
0: Chlapci a děvčata.
1: Zpátky budou chlapci, děvčata, dámy a pánové, ladies and gentlemen. Napsal nám Lukáš z Chomutova. Vzpomínám si na pana Sanitku, já myslím, že to jsme si všichni pamatujeme na pana Sanitku.
0: Pokud nevíte, je to týpek, který se identifikoval jako sanitka Mercedes, doma jich měl hodně a dokonce měl se sanitkou skutečnou i vztah, jako že jim měl rád, jezdil se dívat na ně do nemocnice, hladil je a vůbec nevím, Bůh ví, co s nima dělal ještě. Jako.
1: Já teda pana Sanitku jsem identifikovala tak, což mi bylo velmi sympatický. On měl na modro nabarvenou tu chocholku na hlavě, jako podle mě majáček.
0: Vypadal, že potřebuje pomoc teda, no, trošku.
1: A tak on asi potřeboval pomoc, já vím, že pak
0: on se i léčil.
1: Na sociálních sítích k tomu byla velká diskuze, že opravdu ten člověk je nějakým způsobem nemocný.
0: No, jo,
1: Každopádně Lukáš Schomutová nám napsal, jsem rád, že v Disney pochopili, jak vrátit zpátky svět do normálu.
0: Ano, to jsme taky rádi.
1: To jsme rádi, že svět se uzdravuje.
0: Náhodou nějací pánové či dámy sanitky se cítí dotčený, že už nebudou oslovováni od Disney, tak malá cena útěchy. Jenom trošičku jako na tu bolístku. A taky pro všechny sanitáře a zdravotníky samozřejmě. To je písnička, kterou známe všichni. Ale smutná ta písnička jako ve finále. Můj čas ti jednou řekne, že už neplatí a my už čas nemáme.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
2: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
10: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
11: oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
12: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
13: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
12: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
13: Vy jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Obchodní centrum Chomutovka slaví 16. narozeniny. Slavte s námi, vyzkoušejte své

0: co zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
1: Ano, přátelé, Hitrádio Nordmusic má pro vás prachy, velký prachy. Tento měsíc rozdáváme 100 tisíc korun a už druhým týdnem jede soutěž, kdo pak to zvoní. Ten princip je jednoduchý, jsem 10, zazvoní tady na Hitrádio Nordmusic ve snídaní šampionu zvonek, gong, a vy, pokud jste registrovaní, otevřete dveře nebo kouknete z okna a pokud tam stojí naše hlídka, vyhráváte prachy.
2: Ano, a takhle to vypadalo dneska ráno.
1: Dneska se vezlo 6 tisíc.
3: Zvoníme teď. A startuje limit 30 vteřin. Tak pojďte se podívat, vy, kdo jste registrovaní, jestli venku nepotkáte Filipa Bartka s 6 tisíci korunami nad hlavou.
4: A přesně mám je nad hlavou, přesně takhle mávám. Je tady přiotevřená branka, ale pořád ještě jako se nikdo neukazuje. A
3: posledních 12 vteřin.
2: Ne.
4: Projel traktor.
3: Tak ať tě nevezme ty prachy, prosím tě. Z tý ruky.
4: No, chováme, chováme.
2: Pojďte ven rychle, už to
4: nikdo
2: pohoří.
4: Nejde.
3: Nic, jo?
4: Ne, ale branka je pořád přiotevřená.
3: No teď už to je jedno.
2: Tak takhle to vypadalo, přátelé, dneska. Já jsem si jenom představila, jak tady zvoní v Ústí nad Labem, mává těma 7 tisícema nad hlavou. Rozumíš, ani by nestihl nikdo otevřít okno, už by nebyly ty prachy.
1: No to je možné, to by se mohlo klidně stát. Tak sami jste slyšeli, že ten limit je 30 vteřin, máte na to 30 vteřin se dostat před vaše dveře, nebo prostě si peníze vyzvednout, ale jelikož to dneska neproběhlo, bohužel nikdo nepřišel, znamená to jediný, že zítra vezeme kolik?
2: 7 tisíc korun, zvoníme v rádiu v 70, tak koukejte z okna.
1: Hlavně se registrujte, pokud ještě nejste, hitradio.cz, protože pokud nebudete registrovaní, tak k vám nepřijedeme.
2: Máte smůlu.
0: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: a to je konec.
1: Jsi si vzpomněl teď na jednu písničku, jak jsi to řekla?
0: Já taky.
1: Českou, kterou?
0: Tři sestry.
1: Ne, to bylo to. Aha. Jo, to je zase dá. Dobrý. Já mám jinou.
0: Ano.
1: V hlavě. Aha, tak ty jsi balónek. Aha, tak ty mi chceš uletět. To byla Markéta Muchová, si myslím, jestli dávno. Dobře, nebudeme trápit posluchače.
0: Tak to jsme teďka byli velcí pamětníci. Každopádně vaše LSD. Už bohužel u konce na Hitra Nord Music. Pondělí uteklo jako voda, no.
1: My jsme jako ten balónek, vám uletíme teď na chvíli a vrátíme se opět zítra v 9 dopoledne.
0: Za chviličku. Krásný pondělí všem přejem samozřejmě.
1: Za chviličku srdcovky. Potom pojď se mnou ještě, pak dál, co nás čeká od 15 hodin.
0: Samozřejmě odpolední show Padla
1: s Káťou a s Kamilem a dopolední show LSD opět zítra o 9, že jo?
0: Přesně tak.
1: Mějte se krásně, užívejte pondělí a buďte happy, jak dva grepy, jako my dva tady. Ahoj.
0: Pa.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Divadlo plné hvězd. Patrik Gergel, David Gránský, Veronika Frejmanová, Dana Batulková, Hinek Čermák, Jiří Hána,
6: Aleš Háma, Nela Boudová, Tereza Kostková, Osmanila Fita, Jitka Smutná, Alena Mihulová, Honza Čenský, Dana Mrázová.
7: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
8: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
9: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
10: Tomas Arsov v Tetě?
9: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
10: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
9: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
13: Tiskne, kopíruje, skenuje.
12: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
13: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
14: Tisknu levně CZ.
15: Náplně hned.
16: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
17: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
18: No jistě.
17: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
18: No jistě.
17: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
18: No jistě.
17: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
19: Hit Radio Nord Music.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, na trase Děčín Ústí nad Labem u Povrlů se srazila dvě osobní auta. Blokují tam jeden jízdní pruh. Na místě jsou záchranné složky. Ještě D8 mezi 16. až 13. kilometrem. Je to směr na Prahu. Bude v levém pruhu probíhat údržba telematiky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Slyšeli jste? 15 modelů Ford na jednom místě a většina připravená k jízdě. Ford Demo dny již 19. a 20. září od 10 do 17 hodin v Auto Garáž. Rezervujte si testovací jízdu na čísle 702 102 102. Ford Auto Garáž Bohušovice.
2: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel bude v podvečer jednat na Pražském hradě s premiérem Andrejem Babišem. Řešit budou zahraniční politiku, aktuální témata a také prezidentovu účast na valném shromáždění OSN. Minister zahraničí Petr Macinka se jednání nezúčastní, ač pozvání od hradu dostal. Podvodníci nepolevují a dál zkoušejí z lidí vylákat peníze. Stále se objevují falešné zprávy o údajném dluhu na zdravotním pojištění. Jak to vypadá v praxi, popisuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
3: Varování před dluhem na zdravotním pojištění a jeho nutné zaplacení ještě daný den. To je obsahem falešné SMS zprávy, kterou rozesílají podvodníci. Cílem kyberšmejdů je opět získání platby a přístup k bankovním účtům obětí podvodu.
2: VZP nikdy rozesílá SMS zprávy s výzvou k okamžité platbě prostřednictvím přiložených odkazů. Letošní úroda jablek a hrušek bude horší, než se čekalo. Jarní mrazy, dlouhodobé sucho a krupobytí výrazně zasáhly české sady. Ovocnáři navíc počítají s menšími plody a nižším podílem ovoce vhodného k prodeji. Podle Ovocnářské unie můžou ztráty na tržbách přesáhnout až miliardu korun. Teď ještě pohled k nám.
4: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje letos získala 17 nových sanitek za téměř 82 milionů korun. 7 z nich záchranáři slavnostně představili na litoměřické výstavě Zahrada Čech. Jde o nejmodernější sanitky, které má služba k dispozici. Budou rozmístěny v nemocnicích po celém kraji. 2 zamíří třeba do Ústí nad Labem a 2 do Chomutova.
5: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
4: Na severu Čech bude dnes zataženo až oblačno, místy přehánky, postupně ale bude oblačnosti ubývat, večer se místy i vyjasní, teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
6: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
7: Je pravé poledne a také pondělí začínají srdcovky na Hit Rádiu. Přeju krásný den. Ano, dneska je pondělí a pondělí už není pouze název dne. Pondělí je emoce, pondělí je přídavné jméno, sloveso i citoslovce. Když se dneska někoho zeptáte, jak se má a odpoví vám, pondělí, tak přesně víte. Takže snad toho dneska nemáte moc a jestli ano, chce to prostě jenom dobrý oběd. A po obědě taky dezert a kafe. A taky srdcovky na Hit Rádiu. Ty začínají tedy právě teď a stylově začneme s zpěvačkou September, když máme venku ten September. Tak ještě jednou pohodové pondělí s Hit Rádiem.

0: Kalendáři září, v rádiu září a venku taky září.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla Září, tedy zpěvačka September, která zářila chviličku tady u nás na Hit Rádiu. Srdcovka číslo 1 ve 12 hodin a 7 minut přesně. A my půjdeme do armády. Ano, je to mimochodem 21 let, co máme v Česku profesionální armádu. Kluci už nechodí na vojnu a mladí tak pomalu ztrácí disciplínu i úctu k autoritám, to tak je. Ale na druhou stranu, za mě, zase nestrácí po škole 2 roky života. No a tak se ptám, pánové, co jste byli na vojně? Jo, úplně na rovinu, jak vzpomínáte na vojnu? Šli byste do toho znova, teď s těma zkušenostma? A nebo třeba jenom na kratší dobu, na rok, na půl roku? Máte nějakou historku z vojny? To většinou jsou nejčastější historky, když se takhle jako chlapy potkají, tak většinou vzpomínají právě na vojnu. Tak dejte vědět na 777-937-777. A dámy, vy klidně můžete se zapojit taky. Chtěl bych vědět, jestli si pamatujete, když ten váš šel na vojnu, jestli vám vydržel vztah, jak se to vnímali, tak mi napište zprávu nebo pošlete hlasovku, ať už to bude nějaká historka nebo jenom názor na vojnu. Dáme si dneska tady takový jako trošku zelený téma, vojensky zelený. A k tomu tak si taky dáme píseň od skupiny Status Quo, In the Army Now, což je píseň z roku 1986 a to je docela paradox, protože právě ročník 1986 je první ročník v Česku, co už nešel k odvodu. Tak teď tady na Hit Rádiu jdeme tak trošku do pozoru, můžeme salutovat Status Quo, In the Army Now, srdcovka číslo 2.

0: Shania Twain na Hit Radio jako třetí srdcovka.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Celá aktuální píseň podle toho názvu Man, I Feel Like Woman, tedy chlapec, cítím se jako žena. V dnešní době identifikování se jako různý pohlaví, reoperací pohlaví a tak opravdu docela aktuální. I když teda Shania Twain v této písni to opravdu myslela úplně jinak. Dneska neprobíráme přerod z žen na muže nebo vráceně, ale z kluků na chlapy. Jak vzpomínáte na vojnu, jsem se ptal v dnešních srdcovkách. Honza píše, hele, vojnu jsem nesnášel, ale s odstupem času musím uznat, že to nějaký efekt mělo, zocilil jsem se, ale opravdu to bylo zbytečně dlouhý, stačilo by půl roku a myslím, že by na půl roku měli jít opravdu všichni. Další zpráva, ta je i od vás, dámy. Jana píše, ahoj, já jsem měla manžela na vojně v Pardubicích a každý den jsem mu psala dopisy. 700 dopisů jsem mu napsala. Bohužel už není mezi námi, ale byl moje láska největší celoživotní. Zdraví Jana. Tak děkuju za tuhle zprávu. Koukneme taky na hlasovky.
3: Ahoj, tady Tomáš. Šel bych zase na vojnu, byla tam sranda. Sloužil jsem u velitelský zabezpečující letky Miškovice PDO 8407 a bylo to fakt super, ale taky zařezávačka. A pak na velitelství územní obrany 8529. A tam to bylo taky super. Takže a ty malý bych tam nakopal, protože to je samej metrouš, samej slaďouš, ale tam já bych jim měl takový čočky, kde jich byly jejich mázlo, že by čuměli jak banán na nový vrata. Tak zatím čau.
0: Děkuju, jako kdybych byl na vojně najednou, úplně to slyším. Tak, další zpráva. Ahojky Super Radio, já jsem se seznámila s vojákem z posádky ze Stříbra a vzala jsem si ho i za manžela. Vydrželo nám to 20 let. Krásný jeden rok života, seznamování a čekání, zda to vydrží. Ráda na to vzpomínám. Tak ty vzpomínky dámy mají určitě trošku jako jiný než chlapy. Někomu ta vojna vyhovovala, chápu, že někdo se tam i bál, což Tomáš je takový jako jasný důkaz asi proč. A jak vzpomínáte vy? Dejte vědět, teď Amy Winehouse.

0: Where is the love? Je 12 hodin 25 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: To byla poslední srdcovka, za chviličku srdcovka na přání. Ještě uzavřeme téma vojna. Vojna není kojiná, to tak, jako se vždycky říkalo, a to platilo. Mám tady zprávu od Lukáše, který píše: čau, na vojnu vzpomínám v dobrým, i když myslím, že to někdy byla ztráta času, plnit úplně nesmyslný rozkazy, jenom proto, že je to rozkaz, to bylo stupidní. Ale taky mě to zocelilo, to jako jo, souhlasím, že bych tam dnešní mládež na pár měsíců poslal. Taky jsem sloužil ve Stříbře, tak zdár. Lukáši, díky za zprávu. Tolik dneska k vojně a vašim vzpomínkám. Přišlo mi tady ještě spoustu jako různých historek, ale to bylo fakt jako udělat si nějaký hodinový podcast, jak bylo na vojně. Na to bohužel nemáme čas, protože musíme dát taky prostor i vám, kdo byste si chtěli zahrát dneska srdcovku na přání. 777-937-777 je telefonní číslo. Napište mi, co byste chtěli slyšet, nebo klidně pošlete hlasovku, to nechám na vás. Za chviličku si dáme srdcovku na přání.
2: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
4: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
6: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
8: Haló, haló, blíží se Mariánská pouť v Mariánských Radčicích. Už 19. září. Dobové stánky, dobová řemesla a hudba, rytířské turnaje, kejklíři, šermíři a spousta atraktivních her pro děti. A samozřejmě pouťové atrakce a projížďky na koních. Přijeďte do Mariánských Radčic v sobotu 19. září.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma na

0: kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
1: Jsme Golf Resort Terasy Ústí nad Labem. U nás najdete příjemné místo s nádherným výhledem. V restauraci si můžete dát něco dobrého. Vaříme jen z kvalitních lokálních surovin. Vybere si každý, jak milovník masa, tak vegetarián. Chystáte oslavu, firemní setkání nebo snad svatbu? Celou restauraci, včetně terasy, budete mít k dispozici. Ať už golf hrajete nebo ne, u nás máte dveře otevřené. Jsme Golf Resort Terasy Ústí nad Labem. www.golfterasy.cz.
2: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
3: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Clarkson. Co tě nezabije, to tě posilí. What doesn't kill you, make you stronger na Hit Radio. No a my jdeme na srdcovku na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: S váma je Jirka Pelnář, jsem rád, že mi posíláte na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777 vaše tajná přání, co byste chtěli slyšet. No a dneska vybírám Lucku. Lucka napsala, ahoj Jiříku, ten podzim venku je unavující a pondělí je dnes v práci šílené. Ideálně bych snědla alespoň 3 tabulky čokolády na energii, ale nemohu si to se svými kily dovolit. Nemáš nějakou srdcovku, kde by čokoláda hrála hlavní roli? Děkuju, zdravím. Díky. Jestli jako něco, co jsem v pondělí potřeboval, tak je přesně jako tohle úkol, takhle náročnej. Taky to mám těžký v pondělí, taky potřebuji nějaký rozjezd. Ale jo, samozřejmě, od toho jsem tady. Tak když čokoláda... Tak si dáme čokoládu. Mám teda tady hodně jako archivní čokoládu. Už z roku 1975. Britská soulová skupina Hot Chocolate. Horká čokoláda, to se hodí i do toho počasí. Takže je to spousta energie a taky něco na zahřátí, když už venku ten podzem trošku je. No a holky, dneska vám to hrozně sluší. Jste sexy.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko, posloucháte i rádio. Teď akorát tady koukám na Instagram Poetiky a mají tam nějaký jako záznam z koncertu, který jsem fakt vydařil, a píšu tady jako, že tohle pro ně bylo naprosto strhující. A říkám si, já jsem ještě asi nikdy nebyl na koncertě skupiny Poetika. Tak pokud to máte úplně stejně, možná bychom si mohli dát nějaký předsevzetí a třeba to příští rok změnit. Ať podpoříme taky ty český umělce, nejenom ty úplně ty největší český umělce, ale i tady ty kluky, který tu hudbu taky dělají, protože je to baví. Poetika a blízko, další tedy hit tady u nás na Hit Rádiu. Do 13. hodiny stihneme ještě například Lady Gaga, nebude chybět ani Kamarád. Ve 14 hodin nejnovější zprávy, tedy ve 13. Ale bylo by to dobrý, ne, kdyby už byly dvě. Kdyby to pondělí utíkalo takhle rychle, vůbec bych se nezlobil, kdyby to šlo ob hodinu. Ve 13 hodin tedy nejnovější zprávy, to vám řekneme, kde se co děje a možná taky, jestli a který z politiků se bude veřejně omlouvat na sociálních sítích. Počkejte se na to.
2: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
3: Plánujete ples, večírek, narozeniny, svatbu, konferenci, školení, kurzy a tak dále? Jsme tu pro vás. Naše úžasné moderní prostory plné technologií jsou za babku.
4: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
5: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
6: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
7: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší.nábytek.cz
8: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
9: Vinylovou? A bude sama hrát?
8: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
10: Experto Family. Od V podlahy.
11: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
12: Gap. Individual style for every generation.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Moderní internet www.starnet.cz.
15: Haló, haló, blíží se Mariánská pouť v Mariánských Radčicích. Už 19. září. Dobové stánky, dobová řemesla a hudba, rytířské turnaje, kejklíři, šermíři a spousta atraktivních her pro děti. A samozřejmě pouťové atrakce a projížďky na koních. Přijeďte do Mariánských Radčic v sobotu 19. září.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
19: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný? Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
20: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
21: Firma na zážitky.cz.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Selaví, tak to je poslední hit mezi 12. a 13. a my říkáme Selaví dnešnímu poledni, jdeme na zprávy.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase Děčín Ústí nad Labem, u Povrlu se srazila dvě osobní auta, blokují tam jeden jízdní pruh. Na místě jsou záchranné složky i policie. No a v Chomutově, v Jiráskově ulici, počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
7: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek se má omluvit hnutí Duha. Nepravomocně mu to nařídil Pražský městský soud kvůli výroku, kterým ekologickou organizaci spojil ze smrtí lidí při povodních. Reakce poslance zatím známá není. Podnikatelé by si měli dát pozor na změny spojené s návratem EET. Nová pravidla se totiž budou týkat i některých plateb, které se dříve evidovat nemuseli. O co jde, popíše mluvčí ministerstva financí Šárka Pavlasová.
3: Evidovat se budou platby uskutečněné při osobním kontaktu se zákazníkem, ať už půjde o hotovost, kartu, mobilní telefon, chytré hodinky, prsten nebo QR kód. Nově se tak evidence vztáhne i na moderní způsoby plateb, které dnes podnikatelé běžně používají.
2: Naopak běžné bankovní převody, úhrady faktur ani další platby na dálku evidenci podléhat nebudou. Zemřel bývalý fotbalový reprezentační brankář Luděk Mikloško. Na sociálních sítích o tom informoval Baník Ostrava, kde 64-letý Mikloško chytal v letech 1982 až 1990 a od roku 2022 tam působil v roli šéfa sportovního úseku. Zemřel po těžké nemoci. Teď se ještě podíváme k nám.
4: V Lounské ulici pod Šancemi začala oprava hradeb. Část ulice byla uzavřena loni na začátku prosince a pak začátkem roku. Z důvodu narušené statiky tehdy docházelo k opadávání kamene z městských hradeb. Nejprve musela být odstraněna příčina poškození, teď mohou dělníci provést renovaci části hradeb pod centrem. Práce mají trvat několik týdnů.
5: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
4: Na Ústecku bude dnes zataženo až oblačno, místy přehánky, během odpoledne budou srážky i oblačnosti ubývat, večer se místy i vyjasní a teploty 19 až 22 stupňů.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
6: A my pokračujeme dál. Pondělní odpoledne se ponese v duchu také předpovědi počasí, protože to všichni sledujeme. Na jednu stranu se na nás řítí informace o tom, že bude až 27 stupňů a že tady bude zase horko. Hned na to přijde nějaká šílená zase jako změna a budeme skoro mrznout. Tak co si člověk má vzít tento týden na sebe? I to budeme řešit dneska mezi 13 a 14 hodinou. Teď Dua Lipa.

Pitbull Back in Time na Hit Radio, 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio. Máte doma gumovky? Jestli ano, tak super, protože ty se vám letos na podzim hodí. Asi to bude opravdu hit podzimu, protože to vypadá podle předpovědi, že místo procházek v křupavém, popadaném barevném listí, tak se budeme listopadu brodit bahínkem, protože má opravdu listopad celý propršet. Takže pokud jste přemýšleli nad novým kouskem do šatníku letos na podzim, asi bych začal u botníku, tady konkrétně u bot. A pokud na gumáky úplně nemáte odvahu to takhle nosit do práce nebo kamkoliv do města, chce to nějaký funkční bot. O tom žádná, s membránou a ideálně protiskluzovou podrážkou. No a i když se už možná dámy těšíte na svůj oblíbený svetr, že na čase ho konečně vytáhnout, tak nespěchejte, v říjnu ho asi tak moc potřebovat nebudete, protože podle předpovědi má být říjen doslova sluníčkový. Je to zvláštní, no, prostě každý z nás si pamatujeme doby, kdy normálně bylo jaro, léto, podzim, zima a teď koukáme, že asi časem tu zimu úplně vyškrtneme a možná, že se ještě dožijeme i doby, kdy budeme střídat pouze dvě roční období, a to léto a podzim. No, my si s tím nějak poradíme, ale jako co dám dětem do školky a do školy na sebe, tak to teda fakt netuším. A ještě navíc, kdo to bude platit. No, tak s tím vám můžeme pomoct. V naší hře Kdo pak to zvoní, jsou tam nějaké tisícovky, čekají na vás. Kolik přesně, to vám řeknu za chvíli. Teď Leony.

0: Soler na Hit Radio, 13 hodin 23 minut, posloucháte Hit Radio, za chviličku George Ezra, taky Disturbed. No a já se ptám, chcete 7000? Takhle, jenom tak jako na ruku? Není problém, ale musíte být zítra ráno v 7.10 doma. Jo, život není jednoduchý, takže buď budete muset vstávat dřív, a nebo přijdete pozdě do práce. Jedno z toho. Ale 7000 na ruku, to vám prostě nikdo jiný jen tak nedá, takže proto něco musíte obětovat. Přihlašte se do hry na našem webu, poslouchejte Snídaně šampionů a jakmile v rádiu uslyšíte zvonek, utíkejte ke dveřím. Když otevřete v časovém limitu a my tam budeme stát, peníze jsou vaše. Takhle jednoduchý to je. Podrobnosti na webu hitradio.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
7: Zemědělská usedlost v Chocenicích na Plzeňsku za 8 milionů 490 tisíc, byt 2 plus 1 v Ostravě Porubě za 3 miliony 990 tisíc, rodinný dům Praha Strašnice za 14 miliónů 990 tisíc, nájemní dům v Karlových Varech za 12 miliónů 750 tisíc a rodinný dům v Koutu na Šumavě na Domažlicku za 5 miliónů 890 tisíc korun.
6: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Obchodní centrum Chomutovka slaví 16. narozeniny. Slavte s námi, vyzkoušejte své fyzické dovednosti, prověřte logické myšlení a užijte si soutěže plné napětí v naší zážitkové zóně. Těšíme se na vás v pátek 18. září od 13 do 18 hodin v Chomutovce. OC Chomutovka, slavte s námi.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
15: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl CZ. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
16: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

George Ezra na Hit Radio Dance All Over Me. S váma Jirka Pelnář, pročítám si tady zprávy, které píšete v průběhu odpoledne. Terka mi napsala před chviličkou, Jiříku, to mi ani neříkej, že bude celý říjen teplo. Já se těším celý rok, až vytáhnu svůj kardigan. Miluju podzim, knížky a dýňové laté. Terka. Tyjo, Terka, kardigan. To jsem neslyšel, ani nepamatuju, na to, že abych to takhle viděl napsaný. Samozřejmě vím, že teda kardigan je svetr, pochopil jsem. A taky jsem pochopil, že Terka evidentně patří mezi podzimní lidi. To je skupina lidí, která opravdu existuje. Patříte mezi ně? A nebo máte radši sluníčko, opalovačku a espresso tonic? Lidi se opravdu dělí na letní a podzimní. Já jim říkám slunečníky a deštníky. Do jaké skupiny patříte vy? Pošlete mi taky SMS-ku na WhatsApp Bitrádia 777-937-777. Napište mi jenom slunečník nebo deštník. Já jsem zvědavý, která skupina dneska tráví pondělní odpoledne u rádia, jestli to bude víc slunečníků anebo deštníků. A klidně se poptejte i kolegu v práci, možná, že vám to dá nové téma k řešení v kuchyňce, na dílně, v kuřárně nebo v kanceláři. A upřímně, je měsíc do voleb a cokoliv je lepší řešit s kolegama než politiku. Jo, klidně i to počasí. Tady koukám na WhatsApp Bitrádia a jako první mi do zpráv přišel deštník. Takže fakt ten podzim. No tak víte co? Jestli máte opravdu jako rádi podzim, tak já vám teď navodím ten krásný podzim. Ne to, co teďko venku, jo? Představte si, že máte to dýňové latte, jo? No, cappuccino prostě. Cokoliv, co takhle rádi jako pijete. Máte na sobě ten svůj oblíbený svetr, jdete uličkou v parku, na zemi popadané listí, na stromech, ještě ale většina zůstala, vy máte sluneční brýle a do tváře vás hřeje to podzimní sluníčko, i když trošku fouká ten studený vítr. A neměl jsem to v plánu, ale když teda oblíbený svetr, cardigan, tak si dáme švédskou skupinu Cardigans, tedy svetry, která vydala nádherný hit, jmenuje se Love Fool a ten opravdu podle mě zní jako definice toho krásného podzimu. Takže tady pro vás, pro deštníky, hezký slunečný podzim.

0: Cardigans, Loveful, trochu podzimní hit pro všechny deštníky. A že vás je, teda, že vás je, ale není vás tolik jako slunečníků. Takže vítám tedy u nás v našem vysílání vás všechny, kdo máte rádi sluníčko a teplo. Tady jedna moc hezká zpráva. Jedině slunečník, deštníky si stržte zpátky do stojanu. Luky, nádherná zpráva, nádherná. Ale nebudeme se hádat o počasí, ne? Na druhou stranu, i my si, co máme rádi to sluníčko, tak si ještě užijeme, protože opravdu babí léto se má v říjnu vrátit. Tak, dost počasí, dáme si i další hity, za chviličku ještě David Guetta, taky Christina Perry s hitem Thousand Years, což je taky krásná balada. A ve 14 hodin nejnovější zprávy. Tak buďte s námi.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
1: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
3: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Přijď si to s námi užít na Hippodrom Most. V sobotu 19. září od 13.30 tě zveme na již šestý tradiční dostihový den. Jedinečná atmosféra, napětí na dráze, program pro děti, zábava pro celou rodinu a stánkový prodej plný dobrot. Ať fandíš dostihům, nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli, tady budeš správně. Hippodrom Most, sobota 19. září od 13.30. Těšíme se na tebe!
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Tonk. I Tonk. Domov na prvním místě.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
10: Už nespane, když páříme s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
12: Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
15: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
16: Nákupy v online shop.cz.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
16: www.onlineshop.cz.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Gone, gone, gone, tedy pryč, pryč, pryč. No pryč je i druhá odpolední hodina, tak jdeme do té třetí. Začínáme nejnovějšími zprávami, podíváme se na aktuální dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D8 mezi 16. až 13. kilometrem směr na Prahu. Bude v levém pruhu probíhat údržba telematiky. No a v Chomutově v Krokově ulici probíhá rekonstrukce plynovodu, silnice je neprůjezdná. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
8: Trenírkarna.cz.
9: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Hypotéky v Česku jsou nejdražší za více než 2 roky. Jejich průměrná sazba dál roste a bydlení ve vlastním se tak Čechům vzdaluje. Ceny v příštích měsících pravděpodobně ještě porostou. Jakou fixaci teď zvolit, vysvětlí ekonom Lukáš Kovanda.
3: V tuhle chvíli se vyplatí hlavně fixace 3letá, protože 1letá je přílišným rizikem tváří v tvář právě válce v Perském zálivu, která je tím klíčovým hnacím motorem růstu cen hypoték.
2: Dále je možná i 5letá fixace, ta nabízí většinou větší jistotu, podle Kovandy za ní ale můžeme zaplatit zbytečně vysokou cenu. Návrh státního rozpočtu počítá s tím, že slevy na jízdné ve veřejné dopravě pro seniory a studenty zůstanou ve výši 50%. Na jejich navýšení na 75%, se kterým počítá programové prohlášení vlády, nebylo dostatek zdrojů, řekl to dnes před jednáním kabinetu ministr dopravy Ivan Bednárik. Marek Eben a Tereza Kostková budou letos naposledy moderovat taneční soutěž Stardance. Náhradu zatím Česká televize neoznámila. Na zahradě britského velvyslanectví dnes se Česká televize také představila aktuální znělku soutěže. Jejíž 14. řada začne 10. října. Slavnostní finálový večer se uskuteční 12. prosince. Teď ještě pohled k nám.
4: Prestižní anketa Krušnohorská NEI, která každoročně oceňuje nejzajímavější počiny v oblasti cestovního ruchu na české i saské straně Krušných hor, má svého vítěze. Ocenění za rozvoj turismu a kvalitu služeb si odvážejí lázně Meziboří. Porota ocenila hlavně jejich inovativní procedury a celkový přínos pro region.
5: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
4: Na severu Čech bude dnes zataženo až oblačno, místy přehánky, postupně ale bude oblačnosti ubývat, večer se místy i vyjasní, teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
6: Pondělí odpoledne pokračuje dál, přeju pohodový den, doufám, že už toho nemáte v práci na sobě tolik naloženo. Tím, že jsou 2 hodiny, tak si opět budeme povídat, jak je naším dobrým zvykem, tady naprosto bez obalu. Na Hit Rádiu čeká nás pořad Pravda nebo Bullshit, dáme jeden hit a pak se vrhneme na dnešní téma. Bude se týkat opět rodinných vztahů, takže velmi tenký led. Teď David Stipka a Eva Farna.
7: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu. Ne prášky nechci, možná jen ty, co už se po ní

0: Tak trochu žádlivý David Stypka a Eva Farna na Hit Radio. Dobré ráno, milá.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A máme tady téma pro dnešní den, takže pojďme rovnou na to.
1: Vědci
0: tvrdí, že 78% chlapů v Česku, velké číslo, 78% chlapů v Česku, sami nenakoupí v potravinách, aniž by alespoň jednou nezavolali domů a nezeptali se své polovičky na radu. Tak co? Je to taky u vás doma? Předpokládám, že asi na WhatsApp Vitrádia 777-937-777, teď dámy budete psát především vy. Je to jako naprosto normální? Já si teda trošku myslím, že těch 78% je ještě malý číslo. Sám nad tím přemýšlím a říkám si, jasně, tak když mám ten seznam, co mám všechno koupit, a vidím tam, že tam je napsáno smetana na vaření. A teď já přijdu a teď za prvý teda nevím, kde to je. Za druhý, když už to najdu, tak tam není smetana na vaření. Jedna. Ale tam jich je několik. A jedna má tolik procentuku, tady ta má zase jiný procentuku, tady ta je bezlaktozová, tady ta je maková, taková, modrá, červená, žlutá. Já vlastně vůbec netuším. Ale mám napsáno smetana na vaření. Tak co udělám? Buď to koupím a trefím se, což se většinou nestane, anebo prostě zavolám domů. No, a pak je to to samý s moukou, že jo, a s další a dalšíma věcma. Tak je to takhle naprosto normální i u vás doma. Mají v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu, anebo jsou úplně mimo? Dejte vědět. A chlapi, klidně napište i vy, jak je to ve vašem případě. Jestli jdete nakoupit a jste si 100% jistí, nebo se radši zeptáte někoho jiného, anebo prostě voláte domů.

0: Soren nám udával rytmus dnešního pondělního odpoledne na Hit Radio. Bude 14:15.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 78% chlapů v Česku sami nenakoupí, aniž by alespoň jednou nezavolali domů a nezeptali se svojí polovičky na radu. Je to tak, anebo ne? Jaké jsou vaše zkušenosti? Posíláte zprávy na WhatsApp 777-937-777. Lucka píše, tak můj muž vaří, tak nemusí volat, takže nezapadá do statistiky. Lenka, přesně, pokaždé, když jde můj manžel nakupovat, rovnou si zapínám vyzvánění, protože pravidelně volá. A ne jednou, když nezavolá, tak většinou něco zapomene koupit. Dobrý. Michal píše, že to je super téma a píše, jako takové základní věci jako smetana, to vím. Jediný, na co se ptám, je když mám koupit nějaké dámské potřeby, kterým rozumím asi tak jako ženám samotným. Ale je pravda, že voláme většinou domů, ale to spíš z důvodu, že objevím něco, co nebylo na seznamu a chci se zeptat, jestli to můžu koupit, jestli je o to doma zájem a využití. To je taky dobrý. Ne, jsme jako normálně dospělí lidi a stejně voláme domů a zeptáme se, jestli to můžeme koupit nebo ne. To je vtipný. Terka, ahoj, u nás to vůbec pravda není. U nás nakupuje manžel cestou z práce. Maximálně se zeptá, jestli nám doma něco náhodou nechybí, co bychom potřebovali s dětmi přes den. Jsem na rodičovské dovolené. Nákupy jsou v jeho režii a já jsem za to vděčná. Já vařím převážně v týdnu a on většinou o víkendech. Přehled má tedy i on, neměnila bych. Další zpráva, ahoj, můj manžel taky volá, vždycky se tomu směju, on je naštvaný, že musí volat, už mu většinou posílám do telefonu i fotku, jak to vypadá. Naposledy volal kvůli olivám teď o víkendu, napsala jsem kup olivy a on mi volá jaké, jestli s peckou, s mandlí nebo papričkou. A tohle chápu. Tohle na rovinu chápu, protože tohle je špatně zadaná informace. Kup olivy. To je přesně ono, ale jaký? Zelený? Černý? V plechu? Nebo ve sklenici? Velký? Malý? To je přesně ono. Ale pořád je to jeho chyba. To je jako o tom žádná, jo? Pořád je to jeho chyba. Jak to teda je u vás doma? Dejte vědět. 777-937-777. Mají
1: vědci
0: pravdu, anebo jsou úplně mimo? 78%. Je to trefný číslo. Uvidíme za chvilku.

0: Rage Platinum Fight Song na Hit Radio ve 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Musíme teď rozhodnout, jestli mají
1: vědci
0: pravdu, když tvrdí, že 78% chlapů v Česku tak neumí nakupovat samo, stále si volají domů o rady. Tak ještě tady mám vašich pár zpráv, stihneme i jednu hlasovku. Tady je od Ivči zpráva. Ahoj, nakupuju radši sama, neb když pošlu manžela, přinese tak polovinu toho, co jsem chtěla, a tomu už dávám i zakroužkovaný leták a nákupní seznam řadím podle uliček v obchodě ve směru nákupu. Wow, ale tohle teda musím ocenit, to je fantastický manuál. Velmi dobrá inspirace pro vás, pro ostatní dámy. Co hlasovka?
2: No ahoj, ahoj, ahoj. Hele, prosím tě, tak ten můj, ten nechodí nakupovat, takže nakupuju já. A když jde on, no tak to je katastrofa, hele, to mi volá každou minutu snad, co je v krámu, kde je tohle, co potřebuješ a kde je tamto a pak ke konci, když už jde k autu s nákupem, to si děláš srandu, že je to tak drahý. No, takže takhle, no. Čau, hele, Zdenka.
0: Výborně. A Petra ještě tady posílá, můj manžel chodí nakupovat tak jednou týdně a to už opravdu musí být, aby mi zavolal. Je pravda, že doplňuje obvykle zásoby, které se nemění. Pečivo, ovoce, zelenina, jogurty a zná preference dětí i moje. Pro nákup na víkendové vaření, ale chodím většinou já sama, abych ho od toho nakupování neodradila právě tou bezradností mezi regály. No tak pojďme to teda rozseknout. 78% tvrdí
1: vědci.
0: A já po sečtení tady všech vašich zpráv musím říct, že asi v tomto případě mají
1: vědci
0: pravdu. Myslel jsem si, že to bude víc, že to bude tak 90%, ale vypadá to opravdu na těch 75%. Tak není to vlastně jako tak špatný. Jo? 25% chlapů nezavolá. Jsou si 100% jistý. To je dobrý číslo.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. To pak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. To pak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice, tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
7: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
8: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možností spojit kolo s lodním výletem, Ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní Ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical.
10: Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Usnula?
12: Asi jo.
11: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
12: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
11: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
15: Tomas Arsov v Tetě?
14: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
15: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
14: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
16: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
15: Co třeba na delfíny?
16: Do zoo?
15: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
16: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
15: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
17: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.

0: Rihanna na Hit Radio ve 14 hodin 37 minut. Jako další hit takhle na pondělní odpoledne si dáme něco na probuzení. Avicii, Hey Brother. Avicii je DJ, který dokázal neuvěřitelnou věc, a to spojil vlastně techno a country. Hey Brother je nádherná píseň, kde ten hlas patří muzikantovi, který je skutečnou americkou bluegrassovou a country legendou. Dokonce dohromady vyhrál nějakých asi 14 Grammy, což je jako mazec. Jmenuje se Dan Timinsky a já mám tady pro vás ukázku, jak vlastně v originále ta jeho píseň Hey Brother zní. Tohle je totiž jako skutečné country. Tady je originál, dobře poslouchejte.
1: Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet, but blood is thicker.
0: A pak přišel Avicii a řekl, že by chtěl spolupráci. On to odmítl, ale buď to byla jeho dcera nebo vnučka, kdo řekl, ty jsi se zbláznil, to je Avicii. To musíte dát spolu dohromady. Takže nakonec řekl, že ano, a vzniklo z toho tohle.

0: hodiny a jsou hvězdí na Hitrádiu přesně ve 14:45. Já jsem Jirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního pondělního odpoledne a naše rádiové souhvězdí se na vás zase těší od 15 hodin. Odpolední show Hitrádia 15 až 18, nenechte si to ujít. Do té doby One Direction, taky Coldplay.
1: Chytří si to spočítali. T-Roc, nejžádanější SUV od Volkswagenu v Evropě, teď poprvé také na výhodný paušál. Auto Nord vám stačí 8390 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
2: Lenka Nová, Pacifik, Tereza Mašková, Marie Telšarová, Kristián Šebek, Taxméně, Aneta Langerová, Tata Boys, Vildačok, Tomáš Klus a další. To je muzika u nás.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
4: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
5: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
12: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
11: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
12: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
13: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší-nábytek.cz.
14: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
15: No jo, a zas to musím řešit já.
16: Tak příště domo.
17: Domo-elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
18: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
19: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
11: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: tonight.
1: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Hezké odpoledne přejeme všem řidičům. Dejte pozor na příjezdu do Litoměřic od Lovosic. Máme tady nehodu dvou osobních aut. Na průtahu Děčína před Novým mostem směrem na Teplice probíhá vyšetřování další nehody, ale podle našich informací se tady kolona zatím netvoří. Za to si možná postojíte v Klášterci nad Ohří v ulici 17. listopadu. A tady bouraly dvě dodávky, takže provoz je tady částečně omezený. Já vám přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Slyšeli jste? 15 modelů Ford na jednom místě a většina připravená k jízdě. Ford Demo Dny již 19. a 20. září od 10 do 17 hodin v Auto Garage. Rezervujte si testovací jízdu na čísle 702 102 102. Ford Auto Garage Bohušovice.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
7: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Prezident Petr Pavel bude dnes v podvečer jednat na Pražském hradě s premiérem Babišem. Řešit budou zahraniční politiku, aktuální témata a také prezidentovu účast na valném shromáždění OSN. Ministr zahraničí Petr Macinka se jednání nezúčastní. Evropská unie chce kvůli migrační krizi ve španělské Soutě zpřísnit svou migrační politiku. Z Maroka tam 30. července nelegálně vniklo až 80 tisíc migrantů. Evropská komise proto zvažuje tři možnosti, které by mohla Ursula von der Leyenová oznámit už ve středu. Jedná se o dočasné pozastavení práva na azyl, posílení pravomocí agentury Frontex a vznik deportačních center. Francie předá Bruselu nový návrh zákazu sítí pro děti do 15 let. Oznámil to prezident Emmanuel Macron. Původní verze zákona, kterou francouzský parlament schválil na konci července a která měla začít platit od září, před měsícem zamítla francouzská ústavní rada. A jdeme na sport. Čeští tenisté dnes zahájili v pražské O2 aréně přípravu na duel druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům americkým. Ten se uskuteční v pátek a v sobotu. Tomáš Berdych je z nominací ve složení Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva, Adam Pavlásek a Patrik Ryko spokojený. Další změny už neplánuje.
8: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
9: Nový týden nám nezačal na severu Čech úplně valně, dopoledne bylo zataženo, místy dokonce ještě sprchlo, ale pozor, podle meteorologů se to odpoledne bude postupně protrhávat, už i vykukuje sluníčko a na teploměrech 22 stupňů. No a zítra počítejte dopoledne s mlhou, ale i ta se rozpustí, znovu se dočkáme postupně sluníčka a bude až 24 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Tram-tarada, máte to za sebou, kamarádi, pondělní padla, takže třikrát hurá. Dvě minutky po třetí hodině s vámi odpolední show padla na Hit Radio Nord Music. Káťa Haplová.
9: A Kamil Bílský. Já si myslím, že vy, co jste to pracovní pondělí přežili, vy jste hrdinové, přátelé, no. Vy si zasloužíte hit, tak tady je Hero.

0: 10 minut po 3. hodině. Ladíte pondělní Padla na Hit Radio Nord Music. Gotta Kimbra, Somebody That I Used To Know.
1: Děláme to neradi, ale musíme po víkendu odstartovat národní tragédií a republikovým šokem. Mm-hmm. Přátelé, Marek Eben a Tereza Kostková končí ve Stardance.
0: Můžeš mě tohle vysvětlit?
1: Já nemám slov, mě spadla právě brada.
0: Ale udělal jsi smodřenu až na hrudníku.
1: Jako... No, protože já to nečekal, ty jo.
0: Nikdo to nečekal. Tohle byla dvojice, za mě osobně a i z celosvětového měřítka, ta, která vlastně vydržela úplně nejdýl ve Stardance.
1: Je to tak, je to tak. Dělají to 20 let a v porovnání s jinýma Stardance ve světě takhle nesmrtelnou dvojici nikde jinde nemají. Všude se ty moderátoři prostě pravidelně střídají, ale u nás od začátku až do teďka Marek Eben a Tereza Kostková. A najednou konec. Šmitec. Finito.
0: Jestli si jako předtím už řekli, hele, dáme 20 let a pak končíme.
1: To nevím, ale je pravda, že Teresa Kostková už jako poslední roky naznačovala, že se nějaký takový okamžik blíží a jednou to přijde. A dá se říct, že teď hol dali asi s Markem Ebenem hlavy dohromady a řekli v nejlepším přestat. A tak to prostě zakončí tou dvacítkou. Takže přátelé, letos na podzim ještě ano, ale naposled a od dalšího ročníku už někdo jiný.
0: Kdo?
1: No, to je taky otázka, že jo? Kdo? Kdo nahradí toho noblesního Marka Ebena a tu nádhernou Terezu Kostkovou? Je to elegantní pořad, že jo? Je to pořad o společenském tanci. Tam podle mě musí být muž a žena.
0: To by asi mělo, no. Hlavně jako někdo přesně takhle jako nonchalantní, elegantní.
1: Tak mě napadá, ty bys neměla doma na sebe něco slušnějšího.
0: Já jsem se tě chtěla nenápadně zeptat, jestli už ti jako taky volali, jo?
1: Mě jo, ale s tobou mají problém.
0: Ty parchante.

0: padla na Hit Rádiu Not Music a právě teď taky Mark Ambor.
1: No, my jsme pondělní odpolední show padla. Dneska odstartovali na televizních obrazovkách, tak na nich ještě chvilku zůstaneme, protože vám za chvilku prozradíme jméno toho člověka, který na letošní podzim ty televizní obrazovky ovládne teda úplně nejvíc. Můžete zatím tipovat.
0: Která celebrita bude, ale úplně všude. I když to vypnete, tak tam bude.
1: Otevřete ledničku a tam na vás vyskočí.
0: Zkrátka dobře, jedna VIP ovládá všechny televizní obrazovky. Za chvilku vám jí práskne.
1: No a do té doby hrajeme to nejlepší z našeho pondělního playlistu. Ať to odpoledne trošku nakopneme, tak za chvilku pro vás na Hit Radio Nord Music. Třeba tahle pecka, Armin van Buuren, This Is What It Feels Like.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
7: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
8: Vinylovou? A bude sama hrát?
7: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
9: Experto Family. Od V podlahy.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
12: Štěpán Kozub zdraví Litoměřice.
13: A Krhut se přidává, hoj.
12: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
13: Přeježděný vztah 3.11.
12: Lístky najdete na ticketportal.cz.
13: Tak googli, kupuj a přijď.
14: Yeah, yeah, yeah. Dělej si, co chceš. Jen si duši nepořeš.
15: Chytří si to spočítali. Tiguan pojme rodinu, výbavu i víkend na horách. Za to cenu má překvapivě nízkou. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 9290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
16: Jsme Golf Resort, terasy Ústí nad Labem. U nás najdete příjemné místo s nádherným výhledem. V restauraci si můžete dát něco dobrého. Vaříme jen z kvalitní lokálních surovin. Vybere si každý, jak milovník masa, tak vegetarián. Chystáte oslavu, firemní setkání nebo snad svatbu? Celou restauraci, včetně terasy, budete mít k dispozici. Ať už golf hrajete nebo ne, u nás máte dveře otevřené. Jsme Golf Resort, terasy Ústí nad Labem. www.golfterasy.cz.
17: Září jeden naplno, soutěžte o tiskárnu.
18: Tiskne, kopíruje, skenuje.
17: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
18: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
19: Tisknu levně,
1: Náplně hned.
19: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
20: Hit Radio. Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: kalendáři je dneska den, který se nevyslovuje. Na hodinách 15:30 a s váma dál odpolední show padla na Hit Radio Nord Music a taky Benson Boone.
1: Tak co, kamarádi, tipli jste si, která osobnost s vámi bude trávit letošní dlouhé podzimní večery? Která celebrita ovládne ty televizní obrazovky letos na podzim? Co, tušíte?
0: Chvilka napětí. Tak kdo na nás vyleze i z konzervy?
1: Vysloveně i z konzervy. To máte Zrádci.
0: A už je to jasný.
1: To máte Máme rádi Česky.
0: A už je to jasný.
1: To máte Farmu.
0: No jo.
1: Která se vlastně jmenuje, že jo. A kdyby to bylo pořád ještě málo, tak jo, dokonce i v reklamách, jako mravenec, v reklamách pro jeden hobby market. Ano. Tramtarada. Je to Vojta Kotek.
0: Takže Vojta Kotek.
1: Úplně všude.
0: Kam se podíváš?
1: Ano. Ty letos na podzim fakt.
0: To se to takhle blbě sešlo, nebo to takhle někdo schválně naplánoval?
1: No, to je docela dobrá otázka.
0: Jasně, 20. září, jestli se nepletu, startují ty Zrádci.
1: Ano.
0: To znamená opět oblíbená reality show, která se odehrává na Hradě.
1: Mm-hmm.
0: A hradní pán Vojta Kotek tomu zase bude velet.
1: Přesně, na Křivoklátě.
0: A ona se teda do toho vrací i ta jeho farma.
1: Do toho se vrací, ano.
0: Na to jsem lodi koukal, to se mi docela líbilo.
1: Mělo to své obecenstvo.
0: Jak populární český herec začíná na zelený louce. Člověk měl i radost, když neuměl něco, to, co neumím já.
1: Jo,
0: tak jsem si říkal, jo, přesně tohle taky neumím.
1: A ono ve finále ještě

0: pondělní padla na Hitradio Nord Music a za pár minut už 3:15.
1: Maria, to je hodin. Tak jestli právě vezete v autě svoji ratolest na kroužek, který začíná o 4, no,
0: máte
1: chtělo by to možná trošku sešlápnout plyn. Hold, prázdniny skončily a kroužky už zase vypukly. Vidím to i u nás, moje dcera od září začne hrát na kytaru.
0: Hezky.
1: Takže jsme ji asi po 100 letech vyndali o víkendu ze sklepa.
0: Oprášili.
1: Manželka se chopila ladičky, že jí to jako naladí. Tak jsem jí v tom nechal.
0: No.
1: Tak 5 minut jsem poslouchal. A pak se ozval jenom. A bylo po struně.
0: Tak, přesně tak.
1: Takže na kytaře už máme jenom 5 strun. Na to na Dianu stačí.
2: Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10 někomu přivezeme cash až domů. A

0: Kontejonů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
1: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
3: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém. Nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém. Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
8: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možností spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
9: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
10: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Obchodní centrum Chomutovka slaví 16. narozeniny. Slavte s námi. Vyzkoušejte své fyzické dovednosti, prověřte logické myšlení a užijte si soutěže plné napětí v naší zážitkové zóně. Těšíme se na vás v pátek 18. září od 13 do 18 hodin v Chomutovce. OC Chomutovka. Slavte s námi.
12: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
0: Hit Radio Nord Music.
13: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Temper City, Self-Aware. A s vámi pondělní padla na Hit Radio North Music. Pár minut před 16. hodinou, hezké odpoledne.
1: A já vám zase prásknu, že už nás za chvilinku čeká, poslouchejte dobře, novopečená maminka Lady Gaga.
0: Jo,
1: jak
0: ano.
1: To zní?
0: Zní to dobře. Novopečená maminka.
1: Já jsem opět v šoku. Já jsem dneska celý odpoledne v šoku. Já se vždycky něco dozvím, co jsem absolutně nevěděl.
0: A to si nebyl jedinej, ale o tomhle nevěděla spousta lidí. Já jsem dokonce od včerejška vídám jenom samý videa, prostřihy, sestřihy, kde lidi jako přemýšlejí, jestli na tomhle koncertě v květnu už měla bříško, nebo neměla, nebo co, kam ho dala, kde ho měla a tak podobně.
1: No, ona se dokonce spekuluje, že vlastně ani nikdy žádný bříško být nemohla, protože vlastně ani nikdy nebyla těhotná, že jí to možná odnosila jiná žena, to miminko.
0: Náhradní maminka, ano. No, taky pravda, taky jsem slyšela.
1: A nebo to opravdu Lady Gaga tak dobře tajila, že to prostě nebylo poznat a najednou je z ní mamča. A to se mi strašně líbí, žádný velký gesta, žádný velký činy, zkrátka dobře, bez fanfár, bez oslav a bez médií, prostě najednou fotka, jak Lady Gaga jde venku na ulici a v náručí si drží miminko. To je krásný.
0: Baby Gaga.
1: Ano, přátelé, už není jenom Lady Gaga, už je i Baby Gaga.
0: Tak si za chvilku dáme na Hit Radio North Music a předtím ještě Shona Bakera. Hezký odpoledne.

0: Tohle je slibovaná Lady Gaga, taky Bruno Mars na Hit Radio Nord Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na Chomutovsku. Mezi hraničním přechodem s Německem a horou svatého Šebestiána došlo ke srážce nákladního auta s osobním. Místem tady se projíždí kyvadlově, ale počítejte s kratším zdržením v obou směrech. Tak opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Halo, halo, blíží se Mariánská pouť v Mariánských Hradčicích. Už 19. září. Dobové stánky, dobová řemesla a hudba, rytířské turnaje, kejklíři, šermíři a spousta atraktivních her pro děti. A samozřejmě pouťové atrakce a projížďky na koních. Přijeďte do Mariánských Hradčic v sobotu 19. září.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
11: Hezké odpoledne, v 16 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Vláda se rozhodla zvýšit věkovou hranici pro prodej kratomu z 18 na 21 let. Skončí rovněž možnost prodeje přes internet. Oznámil to dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pravidla mění novela zákona o návykových látkách, již ministerstvo označilo jako lex kratom. Píšou o tom novinky CZ. Premiér Andrej Babiš bude ve středu jednat s bulharským premiérem a šéfkou Národního shromáždění. V tiskové zprávě o tom dnes informoval úřad vlády. Babiše do Bulharska doprovodí vicepremiér Karel Havlíček a podnikatelská delegace. Součástí programu je také Česko-bulharské podnikatelské fórum. Lídři Skotska, Walesu a Severního Irska dnes podepíšou dohodu, která může otevřít cestu k rozpadu Británie. Na summitu v Cardiffu společně požádají o právo vypsat referenda o nezávislosti. Podle průzkumu by už teď nezávislost podpořilo 47% Skotů, 36% obyvatel Severního Irska a 32% Walesanů. A fotbalisté Sparty dnes odletí do Arménie, ale bez obránců Hoevera a Ševinského. Mimo výpravu pak zůstali už pouze dlouhodobě zranění hráči. Letenští před rokem stejného soupeře vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy, a to po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku.
12: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
13: Pondělní šedivé dopoledne je definitivně pryč a naopak odpoledne si užíváme sluníčko a až 22 stupňů Celsia. No a zítra to bude podobný, ne že by mělo být dopoledne zataženo, ale zítra dopoledne se zase čeká mlha, takže s tím počítejte, ale až se rozpustí, znovu vykoukne sluníčko a bude až 24 stupňů Celsia.
9: Hit Radio Nord Music.
0: Tak to je příjemný start podzimu, není liž pravda. Každopádně příjemný start nového pracovního týdne, tak ten je tady taky. 4 minuty po 4. S vámi odpolední show Padla s Káťou a Kamilem.
13: No a tu další hodinku nám odstartuje kapela Mirai, přátelé. Kapela, která si to prý náramně užila o víkendu na mosteckých slavnostech. Moc se jim líbilo. Tak tady je její hit Vedle tebe usínám.

0: Flowrida, taky David Guetta na pondělním hitrádiu North Music a za pár minut čtvrt na pět přejeme hezký odpoledne.
1: Teď stranda stranou, chce se mi říct, protože přátelé, objevila se tu informace, která opravdu žádná stranda není. Milada, tedy vodní plocha na Ústecku, je údajně úplně první v České republice, kde se objevil nebezpečný rak červený.
0: Ajajajajaj. Nebezpečný pro nás nebo nebezpečný pro ostatní živočichy na Miladě?
1: Přesně. Za B.
0: A jo.
1: Nebezpečný pro českýho raka.
0: Mm-hmm.
1: Prostě nějaký cyklisti si vyrazili na Miladu, našli tam divnýho raka, jinýho než normálně znají, takže ho ukázali odborníkům a ty se normálně chytli za hlavu a řekli, Ježíš Maria, jak je to možný, to tady nikdy nebylo. A opravdu Milada se tím pádem stala první lokalitou v České republice, kde se zjistil výskyt raka červeného. Je prej strašně invazivní, strašně rychle se rozmnožuje, strašně agresivní a hlavně přenáší ten račí mor.
0: Jasně,
1: na toho klasického českého raka.
0: A je nějaký způsob, jak bychom ho, už to tady vidím, koukám na fotku, jakým způsobem ho můžeme identifikovat oproti tomu českému běžnému českému rakovi?
1: Tak já předpokládám, že rak červený bude červený. Teda.
0: No tak to asi bude. A
1: když
0: takový...
1: to klasický český rak je takovej tmavší, že jo?
0: Mm-hmm.
1: No. Takže podle toho bych ho identifikoval, ale hlavně bych s ním vůbec nic nedělal, protože odborníci samozřejmě teďka přemýšlejí, co s tím. Takže hodlají Miladu v uvozovkách izolovat, aby se ten rak už nemohl dostat jinam a hlavně nás, obyčejný smrtelníky a lajky, prosím, kdyby jsme právě raka červeného někde na Miladě viděli a našli, tak hlavně, ať ho neberem do ruky a nepřenášíme někam jinam,
0: jasně,
1: aby se nerozmnožil ještě jinde.
0: Ještě jinde. Jo. On má takový hrbolky na klepítkách, prosím vás, tak tohle nebrat, nechat to tam.
1: Tyjo, tak jako tohle to prvenství jsme fakt nechtěli. Jako.
0: No to jsme úplně nechtěli.
1: Rak červený, přátelé. Parchant jeden. Prej už to řeší i ministr životního prostředí červený. Mhm.

0: Tohle jsou Imagine Dragons. Bad Liar na pondělním Hit Radio North Music. 16 hodin 22 minut. Hezké odpoledne přejeme.
1: Přátelé, to nevymyslíte. My jsme právě s Káťou zjistili, že máme po víkendu stejný zranění z jídla.
0: Ano, stejné válečný víkendový zranění, to je
1: jako, že se vůbec někdo dokáže zranit jídlem, jako už to je samo o sobě napováženou.
0: Ano, ano.
1: Ale my jsme zjistili, že máme oba dva po tomhle víkendu spálený horní patro.
0: Ty to máš od buřtů.
1: Ano, já jsem opejkal buřty na ohni a jak to pak v oku, je to ještě horký, tak jo, si to přilepí na to patro a pálí to ještě dneska. Jako.
0: Přesně, přesně.
1: No a tak ty jsi si zase dala pizzu.
0: Já jsem si dala pizzu. Vařící, přesně, roztavený sejra nahoře, že jo.
1: Takže a teď to tam cítíš, ano. Teď si s tím spáleným patrem hraješ,
0: pořád
1: že jo?
0: Pořád tam tím jazykem rejdíš, přesně, no. Bolí to doteďka a to už je pondělí, že jo. Takže jsme to ani netušili, že máme oba úplně stejný zranění. Ach jo, to je neuvěřitelný. A přitom jsem si řekla, že to nebudu jíst, tu pizzu, že jo. Není to zdravý, není to, no dobrý to je, ale zdravý to rozhodně není. Já se teď snažím zhubnout, víte.
1: Aha.
0: No, ale pořád mě trápí ten jojo efekt.
1: Jojo efekt?
0: Jo, přišla servírka a říká, quattro formaggio jako vždycky, říkám jojo.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Přijď si to s námi užít na Hippodrom Most. V sobotu 19. září od 13.30 tě zveme na již 6. tradiční dostihový den. Jedinečná atmosféra, napětí na dráze, program pro děti, zábava pro celou rodinu a stánkový prodej plný dobrot. Ať fandíš dostihům, nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli, tady budeš správně. Hippodrom Most, sobota 19. září od 13.30. Těšíme se na tebe!
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
9: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej, ochotnej,
10: ňam, ňam, ňam. Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
13: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
14: Chytří si to spočítali už dávno. Volkswagen Golf. Auto, co nikdy nebylo experiment. Teď v Auto Nord na výhodný paušál. Stačí vám 6890 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
15: Den chytré mobility. Auto
5: parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Sexiness, Smashing, Linkin Park a pondělní padla na Hit Radio Nord Music. Máme 3 minutky po půl pátý.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Přátelé, dobře si zapamatujte, že když na vás někdo zazvoní dvakrát, je to pošťák a má obálku s modrým pruhem. Ale když někdo zazvoní třikrát, jsme to my a rozdáváme mezi vás celý září 100 000 korun.
0: Zase zítra samozřejmě pro vás budeme mít připravený penízky, takže stačí poslouchat v 7.10 naší snídaní šampionů, přesně jak říkal Kamča, zazvoní třikrát a to v éteru ve vysílání. A vy pak máte jenom půl minutky na to, abyste se objevili před dveřma s nataženou rukou.
2: I Milan chtěl od nás penízky, i Milan se do soutěže Kdo pak to zvoní zaregistroval na našem webu www.hitradio.cz, ale takhle to dneska ráno dopadlo.
3: Zvoníme teď. Startuje limit 30 vteřin, tak pojďte se podívat, vy, kdo jste registrovaní, jestli venku nepotkáte Filipa Bartka s 6 tisíci korunami nad hlavou.
4: Já, a přesně máme nad hlavou, přesně takhle mávám. Je tady přiotevřená branka, ale pořád ještě jako se nikdo neukazuje.
3: Posledních 12 vteřin.
4: Projel traktor.
3: Tak ať tě nevezme ty prachy, prosím tě. Z ty ruky.
4: No, chováme, chováme.
0: Pojďte ven rychle, už to
4: nikdo
0: hoří.
4: Nejde.
3: Nic, jo?
4: Ne, ale branka je pořád přiotevřená.
3: No, teď už to je jedno.
2: No, tak to s Milanem dneska ráno nevyšlo.
0: Jako mohl to tam Filipin tak nechat, že jo? Ty přiotevřený brance, ale...
2: Pravidla jsou pravidla. Tak Milan si to zkazil sám, slyšeli jste v přímém přenosu. Milan místo toho, aby si odnázal peníze, tak vzal radši traktor, byl to Zetor a jel do hor orat brambor.
0: Pro vás ale vlastně taková jako radost navíc, protože to znamená, že přihazujeme tisícovku a zítra v 7.10 už bude zase někdo stát takhle před vaší brankou třeba se 7 000 korunkama.
2: Tak jestli ještě nejste zaregistrovaný ve hře, Kdo pak to zvoní, pojďte na to, na náš web www.hitradio.cz a třeba ty prašule vyhrajete zítra vy.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: krásného slunečného pondělního odpoledne Ed Sheeran na Fotograf. S vámi padla na Hit Radio North Music 16 hodin 41 minut.
1: Mimochodem právě z Eda Sheerana se teďka stal Američan z Vysočan, protože Ed Sheeran vyrazil na turné po Americe.
0: Aha.
1: A to bude teda Amerika koukat, protože Amerika, že jo, ta je zvyklá velký pódia, velký hvězdy, spousta efektů, světel, tanečníků. A teď tam přijede tenhle zrzek jenom s kytarou kolem krku a stejně tu Ameriku dostane.
0: Přesně, a on umí prostě tuhle obrovskou show udělat, jak říkáš, jenom s tou kytarou na krku.
1: Tak Eda máme za sebou, ale třeba Evanescence už za chvilku vpadla na Hit Radio North Music před.
2: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
17: Franto, co pak všechno se dá sušit?
18: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
17: A tvůj bůček?
18: Ten už nestihneš.
14: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
19: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví z Pomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictví z Pomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví z Pomyšl. Kvalita, která roste.
8: Trenýrkarna.cz.
14: Hlášení pro lovce slev.
10: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
6: No to není možný.
10: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš.
13: trenirkarna.cz.
15: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
20: Mami, já mám řidičák.
21: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
22: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
23: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
24: Hit Radio Nord Music.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Shakira nás na Hit Radio North Music doprovodila do 17. hodiny. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na D8, 32. kilometr ve směru na Drážďany. Tady stojí u Krajnice porouchaný nákladní auto, pěkně se to tam štosuje, tak přeju rozhodně pevný nervy. A ještě připomínám nehodu v Zabrušanech, tam bourala dvě osobní auta. Tak opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
3: Gap. Individual style for every generation.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
5: Hezké pondělní odpoledne, v 17 hodin jsou tady zprávy a Klára Zemanová. Prezident Petr Pavel je rád, že se dnes obnoví jeho schůzky s premiérem Andrejem Babišem. Mluvit mají především o zahraničních tématech. Pavel pozval na Pražský hrad také ministra zahraničí Petra Macinku, s nímž měl vyhrocené vztahy. Respektuje ale dohodu obou vládních politiků, že se jednání s hlavou státu zúčastní pouze Babiš. Polští vojáci dnes vytáhli z Baltského moře u pláže na severu země dron. Píše to ministr obrany na sociální síti X. Nejspíš šlo o ruský vojenský nepilotovaný letoun. Vzdušný prostor států na východním křídle NATO opakovaně narušují cizí drony. 12 evropských zemí dnes vyzvalo Evropskou unii, aby posílila svou přítomnost v Arktidě. Podle agentury AFP to vyplývá ze společného prohlášení z arktického summitu. Toho se dnes na severu Finska zúčastnili například představitelé Francie, Německa nebo Dánska. Arktida je jedním z klíčových dějišť geopolitického soupeření. A na závěr smutná zpráva. Zemřel bývalý fotbalový reprezentační brankář Luděk Mikloško. Uvedl to i Sport.cz. Informaci o jeho úmrtí potvrdil také zdroj blízký Baníku Ostrava. Tam 64-letý Mikloško chytal v letech 1982 až 1990. Od roku 2022 tam působil v roli šéfa sportovního úseku.
2: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
6: A nakonec je z toho pěkný den. Pondělí, který začalo zataženou oblohou a místy i přeháňkama, končí modrou oblohou, sluníčkem a 22 stupni Celsia. No a zítra jenom vydržte ty dopolední mlhy, které se mají taky postupně rozpustit a zase bude sluníčko a až 24 stupňů Celsia.
4: Hit Radio North Music.
0: Takže léto ještě nedává s Bohem, zatím je to prýmový. 3 minutky po 5. hodině s vámi pondělní padla odpolední show na Hit Radio North Music. A vrháme se do poslední společné hodinky.
6: Ano, jak by řekla Zuzka Narysová, pátá. Právě teď odbyla pátá, takže přátelé, hlavu na polštář, zadek na gauč, nohy na opěradlo a dneska už nedělat vůbec nic.

0: 10 minut po 5. hodině, posloucháte pondělní Padla na Hitradio Nord Music a tohle byl Ray Dalton, Blood Running.
1: Pojďme si ten víkend zrekapitulovat a na rovinu si říct, že prostě o víkendu byla na severu Čech o návštěvníky akcí rvačka.
0: Ale totální, jako já si snad nepamatuju, že by bylo na severu Čech opravdu tolik akcí jako tenhle víkend. To byla začátek vlastně Zahrady Čech, 50. jubilejní ročník, Ameriky v Ústí, Mostecký slavnosti, v Krupce byly Mariánský poutní slavnosti, v Roudnici Vinobraní.
1: Legendy v Třebívlicích.
0: Legendy v Třebívlicích. Jako,
1: já si takhle silný víkend snad nepamatuju.
0: To jako. Je neuvěřitelný.
1: Celou já si myslím, nic. Že každý z vás, který nás teďka poslouchá, někde byl a každý si to nějak užil. Ty jsi dokonce moderovala slavnosti v Krupce.
0: Ano,
1: jak jsi to užila?
0: Bylo to super. Dva dny nabušený hudby.
1: Já myslel dva lidi, že řekl.
0: No, na začátku to tak taky vypadalo. Dva dny plný hudby, zábavy a dobrýho jídla, prostě langoše, cukrový vaty, že jo, všechno, co k tomu patří. Ty jsi vyrazil někam.
1: Ježiš, já byl až na druhé straně republiky pro změnu na fotbálku, ale slyšel jsem hodně o mosteckých slavnostech.
0: Jako?
1: Protože tam bylo doslova do písmene natřískáno. Mhm. A vlastně se to začíná otáčet až v kritiku, což by člověk nečekal.
0: Přesně. Já jsem to tady teda sledovala celou tu dobu, celý ten víkend. A různě na Facebooku a různě prostě na internetech pak jako lidi začali až remcat, že proč je toho tolik, proč je tam tolik stagí, proč je tam tolik lidí, nedá se někde zaparkovat, všude bordel. Jo, jako myslím si, že Most, co udělal z těch z té mostecké slavnosti úplně jako neuvěřitelný festák. Dvoudenní festival totálně zadarmo, tam byli lidi z celé republiky. A to možná těm Mostečanům jako začalo fakt vadit.
1: To jsme prostě my Češi.
0: Jo!
1: Kdyby se to udělalo blbě, tak všichni nedávají, proč je to tak blbý.
0: Ano.
1: A když se to udělá takhle dobře, tak všichni nedávají, proč tam jsou všichni.
0: Že už je to jako až moc dobrý, a že to taky není úplně dobře.
1: To
0: jo?
1: Je prostě Most, přátelé.
0: To jsme prostě my.
1: Vždycky Most.

0: Kamarád Be Mine. Tak takhle vypadá, chutná a zní pondělní odpoledne na Hit Radio Nord Music. Čtvrt na šest pryč, takže přejeme pohodový pondělí.
1: Jsme sice rádio, ale máme i obraz, přátelé. A máme ho i díky vám. Díky moc, že s náma vysíláte. Konkrétně posluchač Tony nám poslal na WhatsApp 37 39 958 svůj víkendový zážitek. My jsme tady o tom před chvilkou mluvili, jak severní Čechy praskali ve švech, kolik akcí se tady konalo a kde všude jsme byli. No a Tony si právě užíval Legendy v Třebívlicích, neboli Hlas Modern Talking. Thomas Sanders to tam rozjel.
0: Ano.
1: Tony u nás vyhrál lístky a poslal nám video jako důkaz, jak to bylo fantastický.
0: A k tomu ještě krásnou zprávu. Ahoj Káťo a Kamile, chci vám ještě jednou poděkovat za lístky na sobotní koncert Thomase Anderse. Bylo to super, moc jsme se to s manželkou užili. Posílám nějaký příspěvek a přeji hezký den. Takže máme tady spoustu fotek, videa, tak mi to prdneme na Instagram.
1: No Ježíš Maria, Hit Radio podtržítko Nord Music, tam nás na Instagramu najdete a mimochodem už tam jsou taky Ameriky v Ústí, další víkendová akce, která se moc povedla, tak jestli jste nemohli být všude, šup na náš Instagram, ať to máte i s obrazem.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: Ahoj Richarde, já tě opět vítám tady u nás v rubrice To musíte zažít. Co pak si nám tentokrát přines?
4: Ahoj Kubo, ahoj všem, kdo posloucháte. Dneska budu stručnej, jenom vám chci říct jednu důležitou věc. A to, že jestli se někam chystáte na podzimní prázdniny, teď je ideální čas koupit si ten pobyt.
3: Jak toho?
4: Protože teď je akce na pobyty.
3: Aha, no tak to si dneska docela dost stručnej, tak děkuju.
4: Jo, pardon, ale je to vlastně všechno, co potřebujete vědět. Tenhle týden jsou na Slevomatu prostě ty nejoblíbenější a nejlíp hodnocený pobyty ještě levnější. Tak jestli se někam chystáte, tak go for it.
3: Pravda, budou podzimní prázdniny, potom je tam ještě svátek, takže vlastně od středy do neděle se dá někam vyrazit.
4: Přesně, nebo kdykoliv jindy. Určitě každý něco plánuje, tak teď můžete ušetřit. A já jsem byl teď v Luhačovicích, ty jo, byl jsi tam?
3: Byl jsem tam kdysi dávno a to jsou lázně, že jo?
4: No a hrozně hezký městečko a kousek je velká přehrada, turistický stezky. Tak tady máte i tip, můžete vyzkoušet. Hned u té přehrady je když tak hotel, jmenuje se Adamantino, tam jsem právě bydlel a bylo to super.
3: Tak děkujeme moc, posluchači, využijte velkou slevovou akci na ty nejoblíbenější pobyty na Slevomatu.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
5: Já z tebe snad vykvetu.
6: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
5: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
7: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
11: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
10: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
12: Slyšeli jste? 15 modelů Ford na jednom místě a většina připravená k jízdě. Ford Demo dny již 19. a 20. září od 10 do 17 hodin v Auto Garáž. Rezervujte si testovací jízdu na čísle 702-102-102. Ford Auto Garáž Bohušovice.
13: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská.cz.
14: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
15: Tomas Arsov v Tetě?
14: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
15: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
14: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
13: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Minutku po půl šestý, posloucháte Hit Radio North Music, tohle byl Alex Warren a Before You Leave Me. Hezký odpoledne.
1: A jestli si říkáte, že by to za tím pondělím chtělo udělat nějakou parádní tečku, tak my ji pro vás máme a jmenuje se Hit Radio Classic.
0: Jasně, i dneska večer pro vás máme ty nejlepší hity let 80. největší pecky let 90. Taky se tam najde i pár pecek ze začátku milénia. Zkrátka dobře, taková ta hudební terapie úplně zadarmo.
1: Takže jestli jste vstali levou nohou, jestli se to pondělí prostě nepovedlo, jestli máte v práci průšvih, kašlete na to. My vám to od 18.00 vynahradíme.
0: A odpustíme. Tohle bude na pohodičku. A hlavně taky za odměnu. Třeba M People, anebo taky pečáci. No a nebo nabídneme i něco z těch tanečnějších rytmů.
1: Tohle jsme milovali, milujem a vždycky milovat budem. Prostě pecky let 80. 90. a milénia zase dneska od 18 hodin na Hit Radio North Music.
0: Tak si nalejte Hit Radio Classic, no a právě teď si dáme jednu takovouhle starší pecku.

0: Polku 6:45. S vámi pondělní padla na Hit Radio North Music a taky Shepard a Jeronimo. Shepard, věď, já vím.
1: Říkám si, že některý názvy umělců se dobře pamatuje. Zajímalo by mě, jestli v Austrálii je Shepard taky tak populární, jako když se řekne Shepard v České republice.
0: Určitě jo.
1: Myslíš, že jo? Ale oni za to nemůžou, že jo? To jsou sourozenci Shepardovi, tak se prostě rozhodli, že se budou jmenovat Shepard. Proč ne?
0: Ještě takhle, kdyby to bylo jako z angličtiny a množní číslo, tak to mohlo být Čeprc, že jo? Tak...
1: To je taky pravda. To je taky pravda. Mimochodem, když jsme u těch men, připomíná mi to ten vtip, jak se tři Číňani rozhodnou emigrovat do Ameriky. Číňan Chu, Číňan Bu a Číňan Fu. A teď se jim to povede a fakt se do té Ameriky dostanou, jsou šťastní a říkají si, kucí, ale chtělo by to ještě změnit ty jména, aby jsme jako zapadli. Uh-huh. Tak Chu říká, já bych mohl být Chuck. Bu říká, já bych mohl být Buck. A Fu říká, já se vrátím domů.
2: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
5: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
6: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days jen do 20. září.
11: Obchodní centrum Chomutovka slaví 16. narozeniny. Slavte s námi, vyzkoušejte své fyzické dovednosti, prověřte logické myšlení a užijte si soutěže plné napětí v naší zážitkové zóně. Těšíme se na vás v pátek 18. září od 13 do 18 hodin v Chomutovce. OC Chomutovka, slavte s námi.
12: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
13: Hit Radio North Music.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: tohle jsou Sunrise Avenue na Hit Radio North Music. Fairy Tale Gone Bad. No a za chviličku 18. hodina, to znamená nejvyšší čas zbalit si svých pět čvestek a vysmáhnout.
1: Neboli padla, už má taky padla. Jdeme chytit ještě poslední ty pondělní sluneční paprsky, co jsou venku. No a na vás se zase těšíme zítra ve 3 odpoledne. Tak se mějte krásně.
0: Ahoj.
2: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Hezké odpoledne všem řidičům. Dejte pozor v Mostě v ulici Zdeňka Štěpánka. Policie tady vyšetřuje nehodu dvou osobních aut a bouralo se taky v Ústí nad Labem v ulici Na Návsi. Tak i tady opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Jsem hrdina, jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. 7 zástupců státu, katolické církve a Prahy dnes otevřelo korunní komoru a vyzvedlo korunovační klenoty. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti nevyčíslitelné hodnoty budou od úterý vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu. První 4 dny si je prohlédnou školáci. Od soboty 19. září pak veřejnost. Vstup bude zdarma. Očkování v lékárnách je zatím odloženo. Měl ho umožnit návrh změny zákona o ochraně veřejného zdraví. Po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
3: Pokud jde o očkování v lékárnách, to bylo dnes odloženo, proběhla poměrně velká debata, jsou tam některé připomínky, které se budu snažit nějakým způsobem vypořádat a uvidíme, jak to bude dále.
2: Ministerstvo zdravotnictví se snaží zájem o očkování podpořit. Kromě proškolených lékárníků by měli mít možnost očkovat i všechny odbornosti lékařů. Letošní úroda jablek a hrušek bude horší, než se čekalo. Jarní mrazy, dlouhodobé sucho a krupobytí výrazně zasáhly české sady. Ovocnáře počítají s menšími plody a nižším podílem ovoce vhodného k prodeji. Ztráty na tržbách budou přesahovat 1 miliardu korun. Tereza Kostková a Marek Eben budou letos naposledy moderovat taneční soutěž Stardance. Náhradu zatím Česká televize neoznámila. Na zahradě britského velvyslanectví dnes se představila aktuální znělku soutěže. Její 14. řada začne 10. října a slavnostní finálový večer se uskuteční 12. prosince.
4: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
2: Jasno nebo polojasno, na východě země ještě z počátku večera zatažená obloha, během noci a rána mlhy a nízká oblačnost. Ranní teploty pak kolem 11 až 7 stupňů, v údolích chladněji kolem 5 a v průběhu úterý jasno polojasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 16.
5: Krásný večer, 3 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová a je to tady. Jdeme spolu cestovat časem a prostorem. Čeká nás to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvíli Whitney Houston, ale teď. Tenhle nádherný song. Ozzy Osbourne a Dreamer. Tak jdem na to.

Geniální song Whitney Houston, I Have Nothing v éteru Hit Radio. Čtvrt na sedm, krásné pondělí vám všem, jestli to teda v pondělí jde. Dobrá zpráva, když nepočítáme to dnešní, tak do konce roku zbývá už jen 15 pondělků. A to je vlastně docela dobrá vyhlídka, jo, když si vezmeme teda tu rovnici, že pondělky jsou těžký, tak už jenom 15 pondělků, no a už je zase leden, nový předsevzetí, jo, který nesplňuje, tak to je krásný, ne, to je super vyhlídka. Jenom 14 pondělků teda do Vánoc, jo, to je trošku děsivější, ale času dost, ještě minimálně 13 pondělků. Do uší další hity, to nejlepší z 80., 90. a milénia, právě teď Chris Rea a Let's Dance.

0: Luciano Ferro, Perdono, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem. Doufám, že máte v rámci možností to pondělí hezký, jo? A i kdyby možná bylo trošku náročnější kor po tom víkendu, chápu. Ale hele, před námi spousta fantastických songů. Songy z 80., 90. a taky milénia. A to prostě bude skvělý. Tomuhle songu je letos 23 let. Takový mladěch, co? Elan a Láska moja, k tomu seš, nebo Modern Talking, už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Trenírkarla.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Štěpán Kozub zdraví Litoměřice.
8: A Krhut se přidává, hoj.
7: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
8: Přeježděný vztah 3.11.
7: Lístky najdete na ticketportal.cz.
8: Tak googli, kupuj a přijď.
9: Yeah, yeah, yeah. Dělej si, co chceš. Jen si duši nepořeš.
10: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
11: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
10: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
12: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
13: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: The disc jockey's

Geronimo's Cadillac a Modern Talking. Posloucháte Hit Radio. A před námi teď už slíbení Eláni a song Láska moja. Song, který slaví 23 let. A mimochodem, tehdy, když vyšel, tak ho novináři označovali jako jasný a dojemný slaďák. To taky o to okamžitě ovládlo rozhlasový éter a srdce posluchačů. A co víc, tak za 6 dní to bude přesně 23 let od toho, co odehrál Elán svůj historicky největší koncert na Pražské Letné, kam dorazilo přes 85 tisíc diváků. Si to jenom představte. 85 tisíc lidí a zní tohle. Tak jdem na to. Eláni a Láska moja.

0: Head Over Heels. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Prosím vás, čeká nás za chvilku song, který málem vůbec nevznikl. Song, kterýmu celá kapela, kromě autora, nevěřila. Neskutečný. Song kapely Mr. Big, To Be With You, jo. Oni tomu fakt nevěřili a nechtěli ji vůbec vydávat, nechtěli ji nahrávat a naštěstí se stala taková malá revolta a jedna rozhlasová stanice v Nebrasce ji začala pouštět. Jo, prostě ji začali pouštět a posluchači začali hromadně telefonovat a vyžadovat ji, což spustilo lavinu po celé Americe. Takže ano, někdy se na to prostě musí takhle. A reálně je to jeden z jejich nejúspěšnějších singlů. Takže ano, To Be With You už za chvilku do uší a k tomu Vanessa Amorosi.
1: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Haló, haló, blíží se Mariánská pouť v Mariánských Hradčicích. Už 19. září. Dobové stánky, dobová řemesla a hudba, rytířské turnaje, kejklíři, šermíři a spousta atraktivních her pro děti. A samozřejmě pouťové atrakce a projížďky na koních. Přijeďte do Mariánských Hradčic v sobotu 19. září.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší.nabytek.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.

Tak doufám, že jste se zavrtěli Sex Bomb a Tom Jones v éteru Hit Rádia. Krásný večer, pár minut po 7 hodině a prosím vás, Emil je zpátky na scéně. Jo, jo, los Emil samozřejmě. O víkendu překvapil tenhle cestovatel, cestující na Varšavském nádraží hlavním a zastavil provoz na nástupištích 3 a 4. Tak pokud jste se o víkendu divili těm zpožděním vlaků, tak už se divit nemusíte. Klasicky za to mohl náš Emil. Mně se hrozně líbí, když si vezmete za těch pár měsíců, co tenhle ten los se natropil jako legrace a jak vlastně je slavný už po celé Evropě, když to je skutečný. No, je to takovej typický teenager, jo, prostě samý trable, ale vlastně je to docela zábavný. Tak uvidíme, s čím přijde Emil příště. S čím přicházím právě teď já. To jsou YouTube, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Tak si to užijte.

0: Sky dohrává v éteru Hit Rádia a přeju hezký večer. Doufám, že se máte krásně, máme chvilku po 7 hodině, tak možná už jste i po večeři, tak teď se jenom uvelepte. Jo, žádný prudký pohyby, hlavně žádný šílenství. Já k tomu mám samozřejmě další fantastický hity, jo. Za chvilku Bobby Brown, taky Dire Straits a jejich Walk of Life. No a k tomu třeba tohle. Jelibo, jednej černý brejle? Ano, Reddy Kirken už za chvilku do vašich uší, tak buďte s námi.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Hit Radio.

Černý brejle, to jsou Ready Kirken, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Prosím vás, dneska není jen tak ledas jaké obyčejné pondělí. Vůbec ne. Doufám, že už jste z práce doma. Jo, dobrý. Dneska je totiž, prosím vás, den obejmy svého šéfa. To je hezký. Ačkoliv, jak se to vezme, jo. Možná je dobře, že už jste z práce doma, protože taky by to mohlo přinést spoustu potíží, jo. No jen tak obejmout svého šéfa může být trošičku divný. Případně, pokud máte takový vztah, tak zítra přijďte a ještě to udělejte dramatický, jako, ale ne, já jsem na to včera zapomněla, víš, ale musím tě obejmout. No, udělejte to aspoň trošku divný, ať ho trošku vyhodíte z konceptu, páč, on vám to bez tak taky dělá furt, že jo? A tak jo, tak ho prostě zítra pořádně obejměte, ať cítí tu lásku, jak ho máte rádi. Ideálně skupinový obětí. A k tomu už Jessica Walker.

0: Masquerade a Guardian Angel, posloucháte Hit Radio. Krásný večer a krásné pondělí vám všem, co ten večer trávíte spolu s námi, ale hlavně samozřejmě s tím nejlepším. S tím nejlepším z 80., 90. a milénia. No za chvilku nás čeká song, který by si podle mě jednou za čas měl zaspívat každý. A asi zvlášť takhle v pondělí. It's my life. Toho motivace, jo? Tak třeba zítra to by mohlo klapnout. A Bon Jovi už za chvilku, k tomu třeba Mariah Carey.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlskou Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
4: Tomas Arsov v Tetě?
3: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
4: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
3: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
5: Chytří si to spočítali. Tyron, největší Volkswagen, teď dostupný také na výhodný paušál. V Autonord vám stačí 10 690 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.

0: Copa všechno se dá sušit?
1: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
0: A tvůj Bůček?
1: Ten už nestihneš.
2: Sušičky Domov. Na ovoce, bylinky i maso. Domov.elektro.cz.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
6: Tiskne, kopíruje, skenuje.
5: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
6: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
7: Tisknu levně.cz.
0: Náplně hned.

Krásný večer, 8. hodina, s vámi stále Kateřina Pechová a co víc, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku už Lionel Richie, ale právě teď jsou tady Snap a Welcome to Tomorrow.

Richie a All Night Long. Posloucháte Hit Radio. Prosím vás, naprosto zásadní sdělení, na chvilku se zastavte. Jo. 10 000 kroků je blbost. To jsme chtěli slyšet. Výborný. Já jsem si kvůli vám samozřejmě přečetla rozhovor s fyzioterapeutem, který tam o tom mluví a říká, že vůbec není nutný na sílu nahánět 10 000 kroků. Vůbec ne. Že třeba u té chůze je vlastně nejdůležitější to, jak chodíme a jestli nás to baví, jestli si to užíváme. A to podle mě jsme chtěli vědět tohle. Takže prosím vás, až zítra půjdete, žádný nahánění kroků. Ne. Ale užijte si to, jo. Vykračujte si pěkně tak jako z vesela, s úsměvem na rtech. Možná se u toho nezapomeňte i trošku zavrtit, ať to má troška šťávy, že jo. Ale jo, to je skvělý. Můžete si to doma teďko natrénovat. Stacy Orico, ta je na to výborná, tak jdem na to.

0: Lucie a Panic, posloucháte Hit Radio, přeju vám krásný večer. Krásné pondělí, tak co? Dobrý, zvládli jste? Hele, vemte si, že už je večer, jo? To už je pomalu skoro čas jít spát, takže jestli, tak jste zvládli. A to je důležitý. No a navíc si k tomu spolu dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Vždycky je tam slunce. Na to se za chvilku podíváme společně se Stranglers, k tomu Pet Shop Boys nebo M People.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: People v éteru Hit Rádia, krásný večer vám všem, dámy a pánové, zítra 7000.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Konkrétně v 7.10, ano, to je ten kouzelný čas. Dneska opět Míša s Jasmin zvonili, ale bohužel, tam, kde byla naše hlídka, nikdo nevykoukl. A to znamená, že opět navyšujeme tu částku, aktuálně tedy hrajeme o 7 000 korun. Tolik bude mít zítra u sebe naše hlídka před domem někoho z vás. Nebo před prací, jde o to, jaký místo jste si u nás na webu hitradio.cz zaregistrovali. Takže připomínám, kdo registraci nemá na hitradio.cz, rychle napravte, jo? No a zítra prostě v 7.10, až se v éteru ozve tohle, tak vykoukněte. Do půl minuty musíte kouknout ze dveří z okna odkudkoliv, abyste našli naší hlídku. Pokud to zvládnete, 7000 je vašich. Tak držím pěsti.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Jetset, to jsou Alphaville, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, blíží se 9. hodina a to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek večera, slyšíme se opět zítra přesně v 6. Opět spolu budeme toulat mezi tím nejlepším z 80., 90. a taky milénia. No a za chvilku do uší třeba tohle. Bryan Adams, taky Shakira nebo Europe, tak buďte s námi a ahoj.
1: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Hit Radio. Hit Radio. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, don't crazy face it.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
1: Hit Radio.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Hit Radio. Hit Radio.